Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku za poslední týden výrazně zlevnily. Benzín stojí v průměru 41,47 koruny za litr, nafta potom zhruba 44. Ve srovnání s loňskem jsou ale paliva stále výrazně dražší. Podle analytiků teď ceny spíše stagnují, další vývoj ale může ovlivnit

0: situace na Blízkém východě. Nízká hladina řeky Tibery odhalila v Římě pozůstatky více než 2000 let starého mostu, takzvaný Neronův most, kdysi spojoval centrum města s pravým břehem řeky. Podle archeologů ale může být ještě starší a vzniknout už za vlády císaře Kaliguly. Hladina Tibery výrazně klesla kvůli dlouhodobému období prakticky bez deště. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného předkola konferenční ligy. V odvetě porazili RFS Riga 2-1 a po domácí výhře 2-0 je čekají Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové v evropské lize končí, když i v odvetě podlehl Bešiktaši 0-1. Jediný gól zápasu v Istanbulu vstřelil český reprezentant Václav Černý. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Zítra ráno poprvé vyjede autobusová linka 145, takzvaný tunelbus. K urychlení cestování mezi Prahou 8 a 6 využije tunelový komplex Blanka. Konečnými stanicemi budou Davidská u metra a sídliště Čimice. Autobus pojede v intervalu 6 minut v ranní špičce, 7 až 8 minut v té odpolední, 15 minut přes poledne a 20 minut večer a o víkendech. Většinou jasné ráno, chladnější s teplotou kolem 11 stupňů, slunečno a tropické hodnoty. Odpoledne naměříme 30 až 32 stupňů. Vítr mírný od východu. Z Prahy Lucia Daňková.
2: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, na to, že je pátek, tak u nás je to ráno spíš pondělní. Já se teda nemohl vyhrabat, nestíhal jsem nic, všechny semafory se na mě po cestě domluvily, červená všude, příjezd 5.57 a když jsem byl u rádia, píše mi Jasmin. Čau Jasmin. A Jasmin píše, já nestíhám, mám příjezd 5.58, ujela mi tramvaj. Tak jde to s náma od 9 k 5, od 10 k 5, možná od 9 do 6 spíš. Čau Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak jestli jste to i vy měli na knap, tak vám přejeme hezký ráno a nějak to zvládneme. Je páteček, tak si to pojďme užít. Miles Smith. Hit Radio.

0: Tohle je Superstar, tohle je Jameliam a tohle je páteční Hit Radio 9 minut po 6.
1: Což je čas, kdy jdeme slavit, protože není lepší čas na oslavy než v 6 hodin 10 minut.
0: Chlebičky kde?
1: Naše česká plavkyně Barbora Sémanová se včera v Paříži stala už po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob.
0: Já budu vypadat možná jako neznalý, neznaboh, ale já vůbec nevím, kdo to je.
2: No tak je to česká plavkyně, která zrovna po třetí vyhrála mistrovství
0: Evropy. Asi, když vyhrála v plavání, tak asi bude plavat.
1: Mimochodem to bylo celkem drámo, protože ty ostatní závodnice prej začaly na té poslední 50 celkem tuhnout, ale ona si řekla, že to právě ještě rozjede a má zase to zlato.
0: No tak asi gratulujeme, no.
2: Aby si představil, jak rychle plavala, ano. Tak ona uplave těch 200 metrů za podobný čas jako já 50. Takže zhruba 4x rychlejší než já.
0: Jasně.
2: Já takže tak 8x rychlejší než ty.
0: To já když začnu plavat, tak já neplavu jako před sebe, ale já jdu dolů jako kámen. Ach jo. No tak moc teda gratulujeme.
2: No kromě toho, že je neskutečně šikovná, tak je i moc pěkná. Já jsem jí kdysi na Gimplu dokonce psal zprávu na Facebooku.
0: Počkej, to mě zajímá. Co jsi jí psal?
2: Psal jsem jí, že děkuju za skvělou reprezentaci Česka. Zjednodušeně řečeno.
1: Počkej, zjednodušeně. Pak tam byly nějaký vomáčky balící.
2: Nebyly tam žádný balící vomáčky, ale do dneška neodpověděla.
0: Ale řekni to na rovinu. Byl to pokus o balení, nebo tě učila plavat?
2: I prefer not to speak, jak se říká.
0: Ale Eva, tvoje Eva ještě spí. Chceme nějaký drby, co?
2: Tak. No, bylo to platonický, no.
0: Ale myslím si, že kdyby byla nějaká olympiáda v zatloukání, jo, tak ty vyhráváš zlato, vyhráváš první místo. No tak, že gratulujeme, Davide, vy jste spolu teda v bližším kontaktu. Pojďme na muziku, Rehab in

0: Green Day, American Idiot, tenhle song nám jde parádně na ruku, vysvětlíme proč, 6 hodin, 17 minut, Hit Radio, dobré ráno. Představte si, že vám policie zaklepe na dveře, odvede vás v klepetech a vy strávíte rok a půl ve vězení jenom proto, že nějaký vyšetřovatel neumí psát na klávesnici. Jedno jediný chybějící potržítko změnilo jednomu chlapovi život. Americká policie vyšetřovala anonymní účet na sociální síti. Bylo tam jako fus, dvě podtržítka, ro, podtržítko, dach. No, to je ono. Jenže vyšetřovatel napsal místo těch dvou podtržítek jenom jedno, a tak sebrali úplně někoho jiného a zavřeli ho na 18 měsíců.
1: Pane bože.
0: To se děje.
1: Proč vůbec, ale jakože co mě zarazilo, že teda používá jeho nickname na sociálních sítích.
0: No, on si s někým nějak psal, vystupoval právě anonymně pod tady tou přezdívkou, tak vyšetřovali někoho s podobnou přezdívkou, jenom to byl někdo trošku jiný, tak ho pak zabásli.
2: Hodili, 18 měsíců,
0: hodili ho do páně. A já si říkám, že člověk se občas splete i nám, i vám určitě, kdo posloucháte, občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
0: Takže počkej, ty si teda nekecej.
1: No, co dá?
0: Den duch, den monzo, to a patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
2: Dredej, všechno,
0: Emo,
2: všechno bylo.
0: Všechno. Všechno. Co u tebe, Jasmin?
1: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
0: Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč a háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám David J-O-Š-T. Víš, že ani neříkám takový už, ani se nesnažím. Přesně.
0: On nějaký retardovaný, ne? A to je jako všechno, jako nic jiného.
2: Nebo třeba, kdybych volal a říkal J-O-Š-T a oni dali J-Mezera, O-Mezeraš.
0: Jo, tak myslím si, že vy, kdo máte taky takovýhle zajímavý jméno, protože my tři jsme se tady jako potkali vlastně, když o tom přemýšlím. Tomáš Grinerová, Tomáš Knejp, Tomáš tady. Jo, je ošet. Lidi nám můžete napsat vaše příjmení, jak vám ho lidi komolej.
2: A teď už Chynasky.
0: Chynasky, 1970, za chvíli, tak je doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte překážku v plynulosti provozu v Praze v ulici ke zvonici u křižovatky s ulicí na Havránce. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: of Ophelia. You saved my heart from the fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio 6.32, dobré ráno. Byla tady před malou chvílí diskuze, jak nám třem tady ve studiu komolí jména. Jasmin říkala, že ti říkají Hermiona, že jo?
1: Tak jako ne, že Jasmin a Hermiona.
0: Je o ešte a já Knejp, Knipl, Knajp, no klasika. Kripo. Taky to zasnělo jednou. My říkají doma. A přišlo od vás spousta zpráv, my jsme vlastně to hodili tak do větru, jo? A vlastně nás to bavilo, co nám píšete, a píše třeba: ahoj, jsem Vavřina a často mě předělají na Vavřina. Další: ahoj, vaše zkomoleniny jsou ještě super, ze mě udělali Kateřinu Šukovou, jsem Suková. Jasně, tak interpunkce, háčky, čárky.
2: Tak to řeknu jednoduše, ne, jsem prostě Šuková se bez háčku.
0: Ahoj, tak mě často říkají Přibylová místo Přikrylová, naštěstí už brzy měním příjmení.
1: Ještě tady Lidka píše: ahoj, já jsem místo paní, já jsem Omelka, nazvala Ochmelka pána, a nejhorší pan Píč, přemýšlela jsem, jak ho oslovit, a on mě sjel, že se neskloňuje.
0: A kdyby se to skloňovalo, tak by to znělo jak? Ranní update. Díky za zprávy, teď je to Davida.
3: MMA zápasník Muradov může zůstat v Česku. Cizinecká policie zastavila řízení o jeho vyhoštění, které souviselo s informacemi o údajném napojení na organizovaný zločin. Muradov takové vazby odmítá, ministerstvo vnitra mu ale nadále nechce vydat povolení k přechodnému pobytu. Vyšetřovatelé objasnili dramatický incident na palubě Ryanairu. Okénko Boeingu 737 při červencovém letu z Řecka do Německa prorazila odlomená část motoru. Po rozbití skla vznikl v kabině podtlak a cestujícího sedícího u okna málem vysál ven z letadla. AI agent chtěl uživateli rezervovat Pilates, místo toho se naboural do systému posilovny. Australan Andrew Bird požádal umělou inteligenci, aby mu zajistila místo na oblíbené lekci. Agent úkol splnil, podle popisu případu ale při hledání cesty k rezervaci překročil své oprávnění a napadl systém posilovny.
0: To bych potřeboval já takovýho agenta. Takže on chtěl, aby ho AI registroval v systému, tak AI teda šel, ten agent, ten robot, a napad teda ty lidi v té posilovně.
2: Je to jako tak, no.
1: Jo, všechny je tam vyházel pryč, no, z těch buknutých lekcí.
0: Miluju.
2: Kdyby jsi potřeboval nějakého agenta, který by tě ještě potom dotáhnul do toho fitka.
0: Nech to bejt. Seš Color the World na Hit Radio v 6.34. Dobré páteční ráno, šampioni.

0: Tohle je pan Sheeran v remixu od Felixe Jena. 6.41, tohle je páteční Hit Radio.
1: Ještě jsem nezažila, aby zvířata zdědili miliony, ale děje se to a stalo se to teďka třeba v pražský zoo, kdy dostala od zesnulý ženy zoo dědictví v hodnotě skoro 13 milionů korun a součástí jsou dokonce dvě nemovitosti a jako identita té štědrý dárkyně pořád zůstává utajená. Jenže to není poprvé. Koukala jsem, že v roce 2023 zoo zdědila dům s pozemkem za 16 milionů. A rekordmanem je někdo, kdo daroval 60 milionů korun.
0: Takže 13 milionů v penězích a nějaký nemovitosti, no tak to se budou sloníci asi stěhovat.
2: Jako... Přesně jsem to chtěl říct, kdo v těch nemovitostech bydlí potom.
0: No ty sloni ne.
1: My máme když tak v rodině taky psa, takže jako pomůžou zvířatům, kdyby nám chtěli jako takhle nějaký míček poslat klidně.
0: A představ si, že se těšíš na rodinný dědictví, už jako v duchu vybíráš nějakou kuchyň nebo auto a pak ti právník jako řekne, že babičinej 13 milionů schrábl žirafy a plemeňáci, ty vole. To se dej zapít, jako.
1: A tak.
0: Tak díky, babi. George Ezra, Shotgun, za malou chvíli na Hit Radio, taky Linkin Park a aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte překážku v Praze v Zenklově ulici u zastávky MHD Okrouhlická. Probíhá realizace odjezdového panelu, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Linkin Park, Hit Radio v 6.53, hezký ránko, šampioni. Máme tady chlapíka s anatomickou anomálií. Kašpárkem o délce pouhých 0,97 cm a tenhle borec se rozhodl investovat 1,2 milionu korun do radikální plastiky. Chtěl byste dostat alespoň na 5 a začít konečně žít podle jeho slov, jo? Já si teda myslím, že pokud se to povede, tak ani s tímhle 5-centimetrovým kašparem to moc velký představení nebude. Ale četl jsem tady, že lékaři slibují, že by se mohl dostat právě na nějakých 5 cm za 1,2 milionu korun.
1: Hele, kde jsi na to vzal peníze, Michale?
0: Tak hypoška, jo.
2: Ne, ale v tuhle chvíli je to teda chlap opravdu s nejmenším na světě. A mně přijde škoda, když už v něčem to prvenství sakra máš, tak si to jít zvětšit, protože dobře, tak možná jako toho moc nepředvede, ale podle mě by to každá holka chtěla jako vidět, jo, jakože na vlastní oči, že to jde.
1: Chtěla vidět,
2: já nevím.
0: Ale já bych to možná, nevím, no, asi bych to vidět nechtěl, ale vlastně, když máš, takže 1,2 milionu za 4 cm navíc, to vychází 300 tisíc za cm, ale dráž nestaví ani ŘSD tady, jako.
1: Za ty prachy by si nechal pár centimetrů odebrat, ne?
0: Pátek, no, hele.
2: Víte jenom tady, kolik je v Česku průměrná délka banánu?
1: No, to nevíme.
2: 14.
0: To je nějak moc, ne? Ale já vždycky říkám, že každý chlap má půlmetrovýho, záleží na tom, kolik se ta ženská vytáhne. Ano, na chlap, hezké ráno.

Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku přicházejí s další falešnou SMS zprávou. Tentokrát se vydávají za banku ČSOB a vyzývají klienty k aktualizaci údajně zastaralé aplikace. Ve skutečnosti se snaží získat přístup k telefonu nebo počítači, tím mohou ohrozit osobní údaje i peníze. V Řecku výrazně přibývá případů západonilské horečky. Jen za poslední týden úřady zaznamenaly 45 nových nakažených. Od začátku letošní sezony se potom virem nakazilo už 110 lidí. 9 pacientů starších 65 let zemřelo. Letový provoz na pražském letišti se dnes vrátí na hlavní runway. Kvůli rozsáhlé modernizaci byl 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Práce zahrnovaly celkem 14 projektů za více než miliardu korun. Hlavní dráha byla kvůli první etapě modernizace uzavřena ve stejném období i loni. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Strakova akademie zítra neotevře své zahrady. Důvodem je opět očekávané horké počasí a vysoké tropické hodnoty. Úřad vlády k tomuto opatření přistoupil s ohledem na bezpečnost a komfort návštěvníků. Zahrada totiž neposkytuje mnoho stínu. Její centrální část s květinovými záhony je určena zejména k reprezentačním účelům. Dnešní ráno je jasné, skoro jasné a opět chladné, teploty kolem 11-12 stupňů. Jasno, slunečno zůstane i v průběhu odpoledne a opět nás čekají tropické teploty 30 až 32 stupňů, vítr mírný. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogán.

0: dokázal jsi to jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Hezký ránko.
2: Krásný pátek.
0: Snídaní šampionů.
1: Máme David je o Ešte, Jasmin Grangerová a Michal Knipl. Dobré ráno. Za malou chvíli zjistíme, co dokáže z romantické dovolené udělat partnerské peklo ještě dřív, než vůbec dorazíte do hotelu. Schválně, jestli se vy dva tady ve studiu trefíte, jestli trefíte top 3 důvody dovolenkových hádek, jo? Mm-hmm. Počkejte na to, nechujte daleko od rádia. David Guetta, BB Rexa, další songy pro vás.
0: Hit

0: Jelen, Hit Radio 7.08. Dobré ránko. Kolik Čechů zvládne dovolenou bez hádky? Zásadní otázka. Nové průzkumy totiž zjišťovaly, jak Češi zvládají společné letní dovolené a cestování v autě. Takže jedeme na dovolenou autem, no. Takže místo romantiky roku sedíte někde v autě pod Brnem a je v něm ticho jako v hrobě. Tohle se děje a mě by zajímalo, kolik Čechů se podle vás dvou, pohádá při cestě na dovolenou. Kolik procent Čechů to je?
1: No všichni.
0: Ne.
2: Já říkám 60%.
0: Kolik jsmin?
1: 87%.
0: Je to tak nějak mezi. 68% Čechů se pohádá během cesty na dovolenou v autě.
2: Máš tam i témata?
0: Mám, a to je další součást našeho ranního kvízu, jo. Tak jsou tady tři hlavní důvody, tři pilíře, proč se hádáme. Tak první důvod, ten nejhlavnější.
2: Já mám top, to je určitě navigace.
1: Počkej, ty nám nedáš na výběr?
0: Ne.
1: Aha.
2: Já říkám navigace.
0: Navigace je na druhém místě.
1: Dobře, já si myslím, že kecáme do řízení.
0: To je na tom druhém místě, navigace a styl řízení. Na třetím místě je čas odjezdu na třetím místě, na druhém místě navigace a styl řízení a na prvním místě, naprosto nečekaný, taky bych to nevěděl, bych to nečet.
1: Čurání. Ne, proč bys, no.
0: By si klidně odejdi, my to tady s Davidem to, jestli to.
2: My to dojedeme.
0: My to dojedeme. Prostor v kufru auta.
2: Oho.
0: Proč toho bereš tolik a to se tam nevejde a tak dále. Jako taky bych možná na první místo dal tu navigaci a styl řízení, že jo? A říkala jsem ti doprava a ty jsi debil a tady jsem měl zatočit a proč já si nevzala pištohu v nágla, jo? A plánovaný čas odjezdu na třetím místě, chceš odjet v 6 ráno, ale jedeš v 9, protože prostě pořád někdo zdržuje.
1: Protože my balíme i za vás, že
0: no, jo? No, dobře, no. Na to nemám co říct.
2: Potom nemá být ten kufr tak předspaný, že jo?
1: Ne, ale hlavně pak třeba výprava s dětma, že jo? Tak to i když jedeš někam na krátkou chvíli, tak bereš celý byt prostě.
0: To ty víš, no.
1: No, vím jako.
0: Já vím.
2: Zprostředkovaně.
0: Já vím, že víš. Tak nás by zajímalo, kvůli jaký největší hovadině jste se kdy pohádali, že jste se spolu pak půl dne nebavili. To budeme chtít po vás, kdo nás posloucháte. Je něco takového u vás tady ve studiu?
2: U nás navigace. Si pamatuju, že jsme jednou brali jednu stopařku a jeli jsme přesně navigace, teď příprobudová dálnice, takže jsme zahli jinam, než jsme měli. Tak já úplně samozřejmě ve mě to vřelo. A pak, když jsme se trošku tak jako poštěkali, tak ta stopařka říkala, hele, a jak dlouho vy jste spolu, jako jak vám to může fungovat? A Eva říká, no hele, kromě auta my spolu vycházíme jako normálně, ale prostě ta navigace to najde, jako jo.
0: Já jsem se, že ti ta stopařka řekla, hele, já vidím, jak to mezi sebou máte, tak prosím tě, napiš si 724-642.
1: Tak nám dejte vědět vy, kvůli čemu se štěkáte na cestu nebo při cestě na dovolenou.
0: Člověče, já příště o tom přemýšlím, u nás je to asi to čurání, no. Protože
1: to
0: je takový specifický mezi chlapem a ženou, protože vy, když řeknete, to máme pozorovaný, že potřebujete na malou, tak máte ještě 52 km dojezd. No. Tak jaká je to teda, kvůli jak největší hovadně jste se kdy teda pohádali s partnerem? 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, budeme rádi. Nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Teď další hity, tohle jsou Volk Dumu, dneska ráno.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ránko, 68% Čechů se pohádá už během cesty na dovolenou autem. O tom jsme se bavili, měli jsme tady tři nejčastější důvody, které vyšly z toho průzkumu, i když my bychom to tady poskládali jinak. Je to nedodržený čas odjezdu, navigace a styl řízení a taky se hádáme o prostor v kufru auta, když toho prostě pravděpodobně my chlapi nabereme moc, no, po toho kufru, no. Tak ptali jsme se vás, kvůli jaký největší hovadině jste se na dovolený nebo při cestě tam pohádali, takže jste spolu půl dne nemluvili.
1: Tak Luky píše, dobré ráno, my se neštěkáme po cestě v autě, ale ještě než vyjedeme. Důvod úplně není žádnej, spíš je to daný chaosem, stresem a plánováním, ale cesta je pak vždy dobrá.
0: To je dobrý, když je cesta dobrá, tak to je super. Taky posílá hlasovku Hanka.
2: Tak dobré ráno, my se jednoznačně hádáme kvůli synovi, protože celou cestu kňourá a je strašný problém ho dostat do nějakého stabilního stavu na nějakou delší cestu. Takže většinou to vznikne, protože já jsem trošku pruderní, nevydržím tolik, co manžel, a pak, když já jsem pruderní, tak je pruderní i manžel. Takže je to takový začarovaný kolotoč, mějte se.
0: Přesně, je to takový začarovaný kruh. Taky tady máme zprávu od Moniky z Prahy. Zdravím do rádia, tak u nás se hádáme hlavně na téma klimatizace v autě. Manžel miluje horko, já zase spíše chlad, a dvě děti vzadu. Jeden mami Uber klimatizaci a druhý mami mě je to vedro. No tak tady je prostě poznat, který z dětí teda kope za tým máma a za tým táta. No tak my vám moc děkujeme za vaše zprávy. Vy, kdo jste se nalodil a jedete směr dovolená, tak se na sebe usmějte, dejte si třeba pusu.
3: Já vidím ty uražený lidi v autě teďka.
0: Dejte si pusu.
1: Jo, jasně.
0: Ne, oni se smějou teďka, už to je v pohodě. A o muziku se postaráme my. No a co vás zdrží po cestě k moři, anebo po cestě do práce, což je ta lepší varianta, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku na příjezdu do Prahy po dálnici D4 před omezením u Jiloviště na 9. kilometru směrem od Příbramy se vytvořila 2-kilometrová kolona.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: doufáme, že tohle vás probralo, tohle Avicii The Nights a tohle je páteční Hitradio snídaní šampionů v 7.31. Hezký ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V Evropské unii začala platit nová pravidla pro obaly. Týkají se prakticky všeho, od krabic na pizzu až po kelímky nebo obaly od jogurtu. Cílem je omezit množství odpadu, zlepšit recyklaci a snížit obsah škodlivých chemikálií. Firmy ale upozorňují na větší administrativu a vyšší náklady. Harémové kalhoty se vracejí do módy. Kousek, který byl dříve spojovaný hlavně s pohodlím nebo festivaly, letos dostal elegantnější podobu díky světovým návrhářům. Podle módních expertů se navíc hodí nejen na konec léta, ale ve správné kombinaci i na podzim. Generace Z přichází s novým trendem v randění. Má omezit zbytečné analyzování zpráv, hledání varovných signálů i tlak na budoucnost vztahu. Mladí místo toho sázejí na větší nadhled, přirozenost a snahu nechat vztah vyvíjet vlastním tempem.
3: Tak my zachraňujeme to, co jste prostě udělali předtím vy, mileniálové.
0: Jak zachraňujete?
2: My jsme byli v pohodě právě.
0: No, tak vy to neanalyzujete, no, a když člověk neanalyzuje, tak platí třeba 18 let výživu. No, to se prostě stává. Pojďme na soutěž. Je tady rychlá sedmička.
3: Celý tento týden rychlá sedmička místo rychlé pětky. A to z toho důvodu, že soutěžíte z Brain Market dneska naposledy.
0: Celý týden jste vyhrávali produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun. A pozor, to jsme slibovali, přichází dnes. Dnes za 7000 korun. Tak pokud chcete soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme, voláme zpátky. Teď posíláme další hity. Tohle je Alex Warren. Hezké ráno. They say

0: Pět minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, tohle je Alex Warren.
1: Rychlá pětka.
0: A rychlá pětka se tento týden proměnila v rychlou sedmičku.
2: Ano, dneska naposledy soutěžíte s českou firmou Brain Market, která podporuje právě beskidskou sedmičku, což je extrémní závod, kde se snažíte zdolat 7 beskidských vrcholů. No a dneska na vás čeká výhra v hodnotě 7 000 korun.
0: Na telefonu už čeká Standa. Stando, hezké ráno.
3: Ahoj,
0: dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Člověče, ty jsi mi udělal takovou radost, já když jsem ti říkal, ať počkáš, že za chvilku půjdeme do vysílání, tak Standa říká, jasně Myško. Myško mi říká můj nejlepší kamarád a nikdo jiný, takže Stando, jsi druhý člověk na této planetě.
3: To je dobře.
2: Tak, sdílí nadšení.
4: Tak a co na to říct?
0: Tak asi otázky nejsou potřeba, tak vyhráváš. No. Tak pojďme na to, 7 otázek.
2: První z nich, jak se jmenují dva nejlepší kamarádi Harryho Pottera?
3: Ron a Hermiona.
2: Ano.
0: Druhá otázka. Jak se nazývá člověk, který řídí letadlo?
3: To byl asi pilot.
0: Ano.
2: Třetí, jak se nazývá strach z uzavřených prostor? Je to arachnofobie nebo klaustrofobie?
3: Je to klaustrofobie.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jaký sport hraje Petra Kvitová?
3: Tenis.
4: Hrála.
2: Hrála.
3: Hrála.
2: Pátá otázka. Kolik kol má klasické auto?
3: 4.
0: Šestá otázka, další z těch těžších. Kdo je frontmanem kapely Miraj?
3: Miraj Navrátil.
0: Ano, bez váhání. A poslední, 7. otázka.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
0: Stando. Barry, ty jsi neuvěřitelný!
3: Děkuju.
0: Já se přiznám, s tou první otázkou jsem měl já trošku problém. Já říkám tady Jasmíně před vysíláním, říkám, počkej, kdo je druhý kámoš?
2: On si pamatuje jen Hermionu, chápeme proč.
0: Jenom Hermionu. Tak Stando, 7 000 korun do Brain Market, tohle je tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač, ještě než se rozloučíme, co chystáš na víkend?
3: Já budu asi v práci, takže pracovní víkend.
0: Tak zvládni to v práci, zdravíme do Litvínova a zase někdy ozvi. Měj se, Stando, čau.
3: Díky, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Radio City.

0: tenhle song je o vás všech, kdo jste právě teď u rádia. The Greatest si a Kendrick Lamar na Hit Radio v 7.41. Dobré ráno.
1: Určitě nás poslouchá teďka spousta řidičů, ale samozřejmě i chodců, jo, v normálních podmínkách. A já jsem teďka našla post na Instagramu mýho kamaráda, kterýmu jsem se teda upřímně zasmála. A píše se v něm: díky všem, kteří se vždycky trošku rozeběhnou, když jim dá auto na přechodu přednost. Nejste rychlejší, ale snaha se cení. A to je pravda, protože většinou ten chodec, a já taky, jako popoběhne, ale třeba jenom 2-3 kroky, skoky, a pak už zase zpomalíme a jdeme normálně, takže ono to vlastně k ničemu není.
0: Já si myslím, že to k něčemu je. Já z toho mám dobrý pocit, když popoběhnu. Připadám si prostě jako Usain Bolt.
1: Podle mě to ty zrovna neděláš.
0: Nezavazím, no je pravda, že
2: to má učit.
0: No takhle, já budu popobíhat na těch přechodech, ale vyžaduju to i od ostatních, když jsem v té pozici řidiče. Mm. No, je tam nějaká snaha. Je to jako, že dobrý, tak popoběhnu, ukážu, že hele, dobrý, jdu pryč. Nejhorší jsou na přechodu ti, kdo si zebru spletli s výletem po zoologický, jo. A ještě když je červená, tak na to koukáš a říkáš si, kamaráde, mohl bys trochu zrychlit. Takže já jsem za popobíhání, co vy?
2: Souhlas.
1: No.
0: A tak popobíháš, nebo nebudeš normálně?
1: No teď říkám, popobíhám, ale vždycky tak 2-3 kroky a pak zase zpomalím. A znám to i ze strany jako řidiče, že taky když sedím v tom autě a někdo popoběhne, tak stejně zase zpomalí, že myslím si, že to máme stejně všichni.
2: Jde o to gesto prostě.
0: Tak. A jde o to, co bude hrát tady na Hit Radio za malou chvíli Dan Barta On My Head a pro vás všechny, kdo nás sledíte za volantem, taky páteční doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z hlavního města hlásíte bouračku v Praze na Smíchově, v Mozartově ulici se srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte s omezením a se silným provozem.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Habits 754. Krásné ránko, šampioni.
1: Máme tady možná jeden z nejdelších hereckých výkonů v historii. Existují jakýsi dva bráchové, jo, který desítky let, skoro čtyři dekády teda, předstírali těžký mentální postižení, nebo aspoň jeden z nich, ten druhej, ten měl předstírat stavy hlubokýho spánku a závislosti pomoci na ostatních. No zkrátka se snažili být úplně mimo, hráli to fakt dobře a pobírali díky tomu sociální dávky s tím, že celkem si měli přijít asi na 15 milionů korun.
0: Ty jsi to sečetla, Jasmin. Ono je to 19 let, ale krát dva bráchové, že jo? Takže 38, takže to je skoro 40.
1: Aha, tak vás. Já tam viděla. No,
0: to nevadí. Ale 19 let v kuse je i tak dlouhý přestíráníčko.
1: Nakonec je ale potopila úplná kravina, že někdo vyfotil, jak si v obchodě jednak čtou noviny a taky etikety na vínku, jo, když si ho vybírali. Takže vy takhle dlouho něco předstíráte, řešíte každý gesto, každý dialog s kýmkoliv a pak máte jednou chuť na víno a jste v háji.
0: To tě prozradí, ale
1: jako 15 míč.
0: 19 let to takhle tajit, to jako dobrý výkon vlastně zase, to jako musíme tleskat. A každý z nás asi někdy simuloval, aby nemusel do školy nebo do práce a mě by zajímalo, co jste kdyby předstírali, abyste třeba nemuseli. Nebo že jste třeba, nevím, na Instagramu označili úplně jinou polohu ve storíčku, než jste opravdu byli.
1: Cože tě napadlo tohle zrovna?
0: No potřeboval jsem být někde jinde, než jsem jako by byl, no. Co ty? Nemáš nějakou podobnou zkušenost?
1: Mám, ale jako já jsem reálně byla pryč mimo Českou republiku, ale dala jsem polohu, že jsem někde jinde mimo Českou republiku.
0: A proč?
1: No.
0: David má něco.
2: Hele, já když jsem šel za školu, nebo když jsem si chtěl z ničeho vymluvit, tak jsem šel normálně starou cestou. Sednul jsem na kolo, odjel jsem za popelnice, počkal jsem, až mamka projela a vrátil jsem se zpátky domů.
0: Nekecej, tak to mě nenapadlo. To mě vždycky teda bolilo bříško, no. Ale máma to vždycky jen tak myško. Svačinku, hele, a
2: no
0: jdeme,
2: právě, když jsi nebyl doma, tak ti neměl kdo co říct, že?
0: To je fakt, no. To už asi nezažiju možná v příštím životě. Tak takhle, my na vás nic tady nehrajem. Jenom skvělý song hrajeme do 8. Šabuzí bar song a pak přidá David Záškolák další zprávy. Hezké ráno.

0: mladoučké melouny.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho způsobuje problémy se zásobováním pitnou vodou ve stále více obcích. Nejhorší je situace v místech, kde jsou lidé závislí na vysychajících studnách. Některé obce proto využívají cisterny nebo si nechávají vodu pravidelně dovážet. Například na Rakovnicku už takto řeší nedostatek vody několikátým rokem. Ministr školství Robert Plaga otevřel debatu o změně letních prázdnin. Navrhuje zvážit, zda by se dvouměsíční volno nemohlo více rozložit do průběhu školního roku. Současné prázdniny v červenci a srpnu mají Češi jednotně už od roku 1925. Názory veřejnosti se různí. Část lidí chce delší léto, někteří rodiče by naopak uvítali kratší prázdniny. Německo si připomnělo 65 let od rozdělení Berlína zdí. Komunistický režim začal město oddělovat v noci na 13. srpna 1961 osnatým drátem a ozbrojenými strážemi. Berlínská zeď měla zabránit lidem v útěku z východního Německa na západ. Při pokusech o její překonání zemřelo nejméně 140 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Zítra ráno poprvé vyjede autobusová linka 145, takzvaný tunelbus. K urychlení cestování mezi Prahou 8 a 6 využije tunelový komplex Blanka. Konečnými stanicemi budou Davidská u metra a sídliště Čimice. Autobus pojede v intervalu 6 minut v ranní špičce, 7 až 8 minut v té odpolední, 15 minut přes poledne a 20 minut večer a o víkendech. Většinou jasné ráno, chladnější s teplotou kolem 11 stupňů, slunečno a tropické hodnoty. Odpoledne naměříme 30 až 32 stupňů. Vítr mírný od východu. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Přijďte se osvěžit. Tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: Dobré ránko.
8: Krásný pátek všem.
9: Snídaně šampionů.
11: Nás čeká poslední hodina snídaně tento týden, tak si to s vámi moc užijeme. Dobré ráno.
8: Za chviličku si připomenem, co všechno jsme jako děti přežili a dneska by za to naši rodiče možná skončili u soudu. Takže zůstaňte s náma.
11: Imagine Dragons a Leon je další songy pro vás. Hezký ráno.
9: Hit Radio

0: ráno.
1: My vám 8 minut po 8. přejeme hezké páteční ráno, tohle je Hit Radio.
0: Mrkneme se v tuhletu chvilku na český silnice, což les kdy umí být zábava. Jeden řidič si u nás asi řekl, že děti nepotřebují chodit na různý matějský poutě a podobný, protože on má doma Porsche. A normálně posadil svý dvě malé děti přímo na to zadní křídlo auta a normálně si s nima vyjel na projížďku, jo? Což někdo to natočil, dostalo se to k soudu a ten se s tím taťkou potom vůbec nemazal, má zákaz řízení, pokutičky a tak. Což samozřejmě mít děti na křídle Porsche Porsche je hrozný, ale za nás se děly jako podobné věci, možná ne zrovna na Porsche, ale...
1: Já bych docela chtěla být dítě, co sedí na křídle Porsche.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, jako na první dobrou to odsoudíš, ale pak si říkáš, ty bej tam to dítě, musela to být zábava.
1: No, já si myslím, že tenhle příběh je pravděpodobně někde z města, to se stalo někde ve městě, protože tohle by se tehda u nás na vsi vůbec neřešilo, jo? A spoustu věcí by se neřešilo. Dneska jsme všichni takový přecitlivělí, tak jestli si vzpomenete, já nevím, třeba když jsme jezdili v 10 na fichtlu po vesnici, ve 13 jsme řídili žigula, pohoda, dobrý, byly kamery, chápu, a nikdo to neřešila, žijeme.
0: Já milovala na traktoru jízdy a vždycky drž se pořádně a to, ježiš, to bavilo.
2: Všechno samozřejmě bez helmy, no, že nepoutaný.
1: No, na motorce s tátou, na nádrži jsem seděl, samozřejmě bez helmy, valili jsme 70, 80, co to jelo, nevím, vítr ve vlasech, že nejlepší zážitek, jo, a žiju teda, žiju, jo, nebo když jsme se potom ve Felicii vraceli v 8 z diskotéky, jo, žádný pásy ve škodovkách nebyly vzadu a přežili jsme to. Dneska to je takový moc citlivý, si říkám všechno.
0: Tak pojďte i vy zaspomínat s náma, jakou věc jste jako děti s rodičema dělali a bylo to úplně běžný, ale dneska by na vás někdo možná volal policii, respektive na rodiče.
1: Chceme vaše storky, prostě něco takového jako jestli tohle máma zjistí, tak nás zabije. 777-937-777, nahrajte nám to prosím přes WhatsApp jako hlasovku, nebo nám to sem napište klasicky zprávou. My k vám posíláme celou zoologickou, tohle je Shakira na Hit Radio, hezké ráno.

0: čtvrt na 9, minuta na vrch, tohle je páteční Hit Radio. Jeden český táta vyfasoval zákaz řízení za to, že povozil svoje děti přímo na zadním křídle Porsche. Takhle, ruku na srdce, co všechno s námi v 90. vyváděli naše tátové a ještě jsme se u toho smáli. Tak na to jsme se ptali vás. Zahltili jste nás zprávama, přišlo spoustu zpráv, hlasovek, SMSek. Pojďme třeba na tu hlasovku od Báry.
1: Ahoj, raní trojko, přesně jak říkáte, dřív to nebylo tak zhejčkaný. Já jsem ve 12. řídila Fitla, přesně jak říkal Michal. V 13. mi táta řekl, na, tady máš motorovku, pokácej si svůj strom. Takže ano, a spousta jiných vzpomínek, ale tohle jsou asi ty nejvíc vzpomínky a miluju to. Moje dětství bylo skvělý a nebyly helmy, nebyly pásy a bylo to bomba. Teď jsou samý pravidla, samý chránění, děti se dělají sněhový vločky a stojí to za prd. Já mám taky dítě a snažím se právě, aby se nebálo a nebyla sněhová vločka. Ale tatínek, ten vždycky, ne, teď je jenom 5. A říkám, no, je jí 5. Život začíná. Mějte se krásně.
0: Takže tady to je naopak, tady to má pod kontrolou žena teda.
2: To se mi líbilo, že to říká žena ještě s dětma a super. Filip píše, dobré ráno všem, jako malej jsem se staršíma klukama, protože nebylo úplně místo v autě, jezdil na různý akce v kufru. Možná díky tomu nemám problém se stísněnými prostory. Jinak fichtl, babety, multikára, běžná věc.
0: Je vlastně pravda, že můžeš tady tím bojovat proti klaustrofobii, že jo? Takže vy, kdo jste jezdili taky v kufru, taky Hanka píše, krásné ránko přeji, tak já nedávno u nás na vesnici viděla jednoho tátu, co vezl děti na přední kapotě. Jinak já běžně vozím trávu na vleku a když mám pomocníky, tak ty se svezou na té trávě. A jako dítě klasika na traktoru nebo na vozíku, za malotraktorem jsem jezdila.
2: Traktor byl nejlepší. Klára píše, dobré ráno, já pocházím z malé vesnice a v dětství byla normálka, že jsem seděla na platníku traktoru a můj táta se mnou jezdil po silnici, nebo mě ve 13 letech nechal řídit auto. Nikdo to neřešil, nebo nás vozil v zimě na sáňkách za autem. Bylo to nejlepší dětství, co si člověk mohl přát a dnes mě mrzí, že ty děti nezažívají to, co my.
0: To je pravda. Já si myslím, že ono to jako funguje v dnešní době, že taky se můžou dít tady ty věci, jenom tě prostě u toho nesmí nějaký debil natočit. Užívejte života, užívejte pátku a budeme rádi, když u toho budete s námi. Måneskin za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Tak krásný ráno, šampioni.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarenky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D7 směrem od Chomutova se před omezením u letiště vytvořila 2-kilometrová kolona. V opačném směru má asi 1,5 kilometru.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: pátek, Verona, Hey Boy, 8.31, dobré ráno.
1: Ranní update.
0: To je na Davidovi.
2: Zájem o hypotéky v Česku v červenci meziměsíčně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za více než 40 miliard korun, což je oproti červnu pokles o 17%. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na 4,9%. Být za každou cenu hodný se podle odborníků nemusí vyplácet. Neustálá snaha zavděčit se ostatním totiž často vede k tomu, že člověk potlačuje vlastní potřeby a dělá věci, které vlastně nechce. Lepší cestou má být laskavost spojená s upřímností a schopností nastavit si vlastní hranice. Nejdelší vlasy na světě měří téměř 3 metry. Rekord drží Indka, jejíž vlasy dosahují neuvěřitelných 271,5 cm. Nestříhala je od roku 2015, tedy dlouhých 11 let. Rekord dobrý. Já se na to zase dívám z hlediska toho, kolik se na tom dá ušetřit. Tak jsem si našel, kolik v průměru platí české ženy ročně za kadeřníka. Ano. Zkuste si schválně tipnout.
0: Ročně? Jasmin má výhodu, protože je žena.
3: No, tak já si myslím, že jako když nebudu počítat i šampony a
2: dobrý,
3: takhle
2: tak
3: speciální,
2: je to 8 tisíc.
3: Tak já chtěla říct 20.
2: 20 tisíc. Tak v průměru je to 8, takže tahle žena ušetřila už přes 80 tisíc tím, že se nestříhala 11, což je dobrý, to je dost.
0: Zas to nechceš fénovat, ale si to představ, jo. A nebo třeba, když si po umytí dáváte na hlavu vy ženy ten ručník.
3: To se dělat nemá.
0: Že jako potřebuje
3: deku. Budeš mít plešnivou hlavu.
0: Ty jsi to udělala včera, co?
3: No, to jsou tvoje nohy, Míšo.
0: Jo, takhle, no tak.
2: Se zulmikala, vi.
0: Tenhle song se hodí naprosto k dnešku. Friday, I'm in love. Tak doufáme, že i vy jste rádi, že je páteček. Mimoc, Cure na Hit Radio, jedna ze srdcovek. Ty další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. A jednu si můžete vybrat i vy. Tak šampioni, 8.33, pojďme na to, hezké ráno.

0: love, it was almost.
1: Tohle jsou hity, tohle je Reg & Bone Man.
0: It was almost love, it was almost love.
1: Na Hit Rádiu, chvíli po půl deváté, krásné ranko.
2: Čím dál tím více blížíme víkendu a vy si před ním můžete krásně vydělat, jo? Co kdyby vás třeba ta dnešní cesta domů nestála ani korunu? To se může stát, protože mezi 12. a 15. hodinou bude ve vysílání Káďa Pechová a s ní soutěž Dokonalá desítka.
1: Mezi 12. a 15. bylo řečeno, když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty od Orlenu. Tak dneska mezi 12. a 15. kdo koho taky štve ty ceny na benzínkách, si myslím, že je dobrý být u rádia. A bude dobrý být u rádia i za malou chvíli, protože vám nasázíme do playlistu další parádní muziku. Tohle je Lady Gaga, zahraje taky Cyril s Tamlinin. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Hit Radio.

0: minut 9 hodin.
1: V uších páteční Hitrádio. Krásné ránko.
2: Tak pozor. Práce na finančáku právě dostala úplně nový zaměstnanecký benefit, jo? Protože úředníci se nově zaměřili na výdělky z OnlyFans a stát odhaduje, že mu tam na daních uniká minimálně 30 milionů korun.
1: A pozor, to je minimálně. Mě by zajímalo, jak se to bude teďka šetřit, jak se to bude řešit, protože co třeba budou mít tyhle, nechci říkat ženy, ať to teda jako, nejsme jako, jo, zaujatý, ale tyhle lidi, co tam vlastně produkují, tak co budou mít napsáno na fakturách? A jak se to bude danit? Jak jim to bude paušálu? 40%, 60%, 80%, ale samý otázky.
2: A podle mě už teďka to přece musí nějak jako něco z toho odvádět, ale asi mnohem méně, než prostě přiznávají a hol to po nich chtějí. Nicméně já si představuju ty úředníky, jo. Jakože já nemůžu na poradu, já tady musím ještě nějaký podezřelý materiálek.
1: Ne, to bude. Hele, Karle, prosím tě, tady máš práci na dnešek, tady ti to dávám, už jsem ti zaplatil prémium, pořádně projeď profil malá potržítko kočička, potržítko 69 a sčotni, kolik jí to od začátku hodilo. Až to doděláš, máš tady toho ještě 6 A4. Na finančáku, zábava. Alan Walker, Dark Side, to je poslední song, páteční snídaně šampionu a pak se rozloučíme. Tak hezké ránko všem.

0: pro bezpečnost v dopravě. 61letý muž při incidentu utrpěl poranění krku a ramen a popáleniny způsobené třením. Tenistka Kateřina Siňaková získala 38. trofej ve čtyřhře. S Číňankou Chang Shuai ovládla turnaj v Torontu. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Je před námi slunečný den s tropickými teplotami. V Praze naměříme 30 až 32 stupňů.

0: City a tohle je Kuba Urban.
1: Ano, hezký pátek, přátelé. Je to tady, srpen je ve své polovině. To nevím, jestli jsme chtěli úplně slyšet, no ale je to tak. 2 minutky po 9. hodině, děje se nám toho v Praze víc než dost. Například, a teď si nedělám úplně srandu a Dominik mi to potvrdí, sněží na Karlově mostě.
2: Je to tak?
1: No. A teď si říkáte, tak ty dva, ty už se úplně zbláznili. No? No, nezbláznili jsme se. My vám samozřejmě přidáme podrobnosti, protože ano, to se skutečně teď děje. Takže my víme, co se v Praze děje a my vám to samozřejmě velmi rádi předáme. Rehab, Ina, taky Wiz Khalifa a nebo Ed Sheeran, to je další muzika, která vás bude doprovázet do toho pátečního dopoledne.

My jsme Hit Radio City, jsme váš dopolední parťák. A protože víme, co se v Praze děje, tak mám pro vás teď absolutně jedinečný tip. A možná mi furt nebudete věřit, ale když přijdete na místo, tak si to ověříte přímo sami. Máme 14. srpna, jo? Jsme uprostřed prázdnin a venku dneska 30 stupňů Celsia. U Karlova mostu je přesto sníh. Nezbláznilo se nám počasí, ani jsme se neposunuli omylem o půl roku dopředu, ale dneska ráno do centra rozpálené Prahy skutečně přivezli jako reálný sníh a vytvořili z něj běžkařskou stopu. Takže pro ty nadšené, kteří už by se hrnuli na lyže, teď máme ideální příležitost. Jenom o pár metrů vedle, okolo Karlova mostu samozřejmě chodí turisté, mají kraťasy na sobě, ale vy tam můžete potkat právě teď běžkaře. A jestli teď někdo přijel právě do Prahy úplně poprvé v životě, přeju mu hodně štěstí, aby pochopil to naše podnebí, jak to tady máme. Nicméně celá tahle šílenost a tahle akce, která teď probíhá u Karlova mostu, tak má svůj důvod, protože dnes je to přesně půl roku do té doby, než odstartuje jubilejní 60. jizerská 50. No a právě dneska se také otevírají registrace. Do stopy v Praze mají vyrazit elitní běžkaři, mistři světa, olympijský medailista a taky běžní účastníci té jizerské 50. Takže dneska, jestli to máte kousek ke Karlovu mostu, jo, já bych se tam šel podívat, to je opravdu jako podívaná par excellence. Uvidíte tam sníh, běžky a vedle toho určitě nějakého turistu v žabkách, který se to 100% bude fotit, jo. Je to skutečné, v Praze dneska 14. máme sníh, a to u Karlova mostu. Fotky samozřejmě můžete posílat na 777-937-777. Co já vím, na místě máme i náš elitní reporterský tým Hit Radio City, takže i na našem Instagramu rozhodně během dne najdete fotografie. Takže opravdu sníh máme v Praze. Teď už Elton John.

0: Další skvělá muzika a velké hity u nás na Hit Radio za chvíli, třeba Miles Smith, anebo taky Coldplay. No a pro všechny řidiče prostě dobrá zpráva, on už vám to říkal Dominik ve zprávách, ale je to tak. Kbelská je od včerejšího večera plně průjezdná a rekonstrukce skončila ještě o dva dny dříve. To znamená, jedna z těch absolutně nejdůležitějších pražských tepen tak je opět v plném rozsahu k dispozici. Rekonstrukce skončila vlastně už včera ve večerních hodinách nebo podvečerních hodinách a zásadní je, že jestli dneska vám začíná dovolená, případně jedete na chalupu, užít si hezký víkend a tak dál a pohybujete se někde na severu Prahy, tak už nemusíte hledat žádné složité objízdné trasy, už to prostě normálně můžete vpálit na Kbelskou, jak jste byli zvyklí. Tak myslím si, že zaplať pánbůh, že se nějaké uzavírky také otevírají, protože zatím jsem měl poslední dobou pocit, že se nám ta Praha jenom zužuje a zavírá a zavírá a zavírá. Takže na Kbelskou už můžete úplně bez problému a věřím, že vám to určitě zkrátí cestu, ať už budete cestovat kamkoliv. Naladěné 937, to je jasná věc a za pár minut Paradise od Coldplay.
1: Hit Radio.

0: 50. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Coldplay nás vzali do ráje, posloucháte Hit Radio City, tak schválně, když řeknu jméno Russell Crowe, co se vám vybaví? Gladiátor, nějaká čistá duše, dobrý ročník, Oscary, Hollywood. No tak je to frontman rockové kapely, představte si to, a přijede sem k nám do Česka. 23. května příštího roku ve Fóru Karlín zahájí svoje evropské turné, a to s kapelou, která se jmenuje The Gentleman Barbers. Tentokrát to teda asi nebude úplně gladiátorské, bude to bez brnění, bude to bez mečů, za to s mikrofonem, takže kdybyste chtěli vidět tohle charismatického Russella Crowe jakožto zpěváka, tak 23. května Fórum Karlín, rok 2027. Tohle už jsou Ace of Base, Beautiful Life, a za chvíli Alex Warren.

0: Už za chvíli vám zahrajeme třeba Kabáty, Eminema s Rihannou, anebo taky Kamrat. Zkrátka velké hity tady budou i po 9:45. Stále dobré dopoledne, Praho. Já věřím, že z našeho vysílání už jste si všimli, už jste to chytli, ale letní Letná nám odstartovala a zase je božská úplně. Nádherná atmosféra, šapito, úžasná vystoupení, skvělý jídlo, to všechno se odehrává v těch krásných letenských sadech a odehrává se to tam zas a znova a my jsme velmi rádi. A já mám jeden tip pro vás na jedno jako konkrétní představení. Je to fantastická česká parta nového cirkusu, jmenují se Losers Cirque Company, no a to představení se jmenuje Cirkus Bazar. V prodeji na letní Letná jsou úplně poslední vstupenky a těšit se v tomhle případě můžete na představení plné českých akrobatických čísel. Show je pro celou rodinu a je tam i zábavná přehlídka cirkusových čísel absolutně nejrůznějšího druhu. Jo? Takže letní Letná, klidně o tomhle víkendu, běžte tam rovnou teď. 15. a 16.8. vystupuje tahle parta novýho cirkusu v českém stanu a poslední lístky jsou v prodeji, a nebo si o ně můžete zahrát. Podívejte se na náš Facebook, na Hit Radio City, tam je totiž soutěž, jak se úplně zadarmo dostat na letní Letnou. A já vám to doporučuji. Mezitím se klidně koukněte, co všechno já jsem byl ochoten absolvovat, jenom proto, abych jako zažil letní Letnou jako... teď nechci říct jako akrobat, jo, protože to já nejsem, jsem spíš mrtvý moderátor téměř, ale máme tam jedno krásné video, kdy mě opravdu zavěsili na takovou speciální kostku nebo kvádr a vyjeli se mnou téměř až ke stropu celého šapito. Mám tady takovou krátkou ukázku, která vám snad dokreslí, jak šílené to pro mě bylo.
1: Tohle fakt ne! Nemám slov.
2: Ty jsi se zbláznila, ne?
1: To je skvělý, ty vole.
0: Ano, letní Letná v plném proudu a vy se na to určitě podívejte. Na Facebooku soutěžíme, tak užijte si to přímo naplno.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli vám hrajeme u nás na Hit Radio City třeba Davida Guettu a nebo taky Lennyho Kravice. To je všechno připraveno až po 10. hodině. No a za okamžik vám nabídneme taky čerstvé zprávy. Pojďme ale s Dominikem nejdříve na silnice, je to potřeba.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. U letiště na silnici 7 počítejte při cestě směrem na Chomutov s 5minutovým zdržením. 5 minut navíc čekejte taky na pražském okruhu mezi D5 a Ořechem. Na sjezdu z dálnice D1 na Spořilovskou směrem od Brna máme hlášené v jízdním pruhu osobní a nákladní auto po nehodě, tak pozor. A v Černokostelecké ulici u odbočky na Kolovraty směrem na Uhříněvé se došlo k nehodě motorky, počítejte tam s omezením provozu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: český rekord, a to o 74 setin sekundy. Je také novou rekordmankou evropských šampionátů.
1: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Dneska v Praze tropické teploty 30 až 32 stupňů a po celý den má být jasno.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Tak jo, aby dneska bylo mezi námi jasno, přátelé. Dáme si už za chvíli náš City Quiz. To znamená další příležitost, jak si dneska přesvědčit o tom, jestli náhodou není krátce po 10. hodině ideální příležitost, jak raději zdrhnout z práce, jo? Protože kdyby vám to nezapalovalo, tak co byste tam taky dělali, jo? Takže City Quiz dneska s poslední možností, jak se dostat na koncert Xyndla X, to bude vaše obměna, tak dobře poslouchejte. Hudebně pro vás připraven David Guetta, Teddy Swims a Tones and I, anebo za chvíli božský Lenny Kravitz. Hit Radio.

0: Lenny Kravitz, Fly Away. Tak tohle je dopoledne v Praze, dopoledne na Hit Radio City. Kamarádi, tak co, jdeme na to? Jste připraveni?
1: Já doufám, že jo.
0: Je tady možnost, jak zjistit, jestli ten dnešek za něco stojí. Tradiční City Quiz, tentokrát koukám 10-vteřinová ukázka, která je puštěná pospátku a stejně jako v celém tomhle týdnu, ano, je to písnička Xyndla X, kterou jsem jenom prostě otočil. Pustil jsem jí pospátku a mě zajímá, jak se ta písnička od Xyndla jmenuje.

0: celou Prahu. Let's go.
1: Miluju to. Zjišťuju, že některé písničky pospátku puštěné vlastně vůbec nejsou špatný. Tak co? Už vám to rozsvaklo? Máte to tam? Už se to rozsvítilo, ta žárovka. 777937777. Právě teď mi napište, jaká že ta písnička od Xindla X je puštěná pospátku. Název té písničky a pozor, odměnou vám můžou být lístky na Xindlův koncert, a to už příští týden v Rýgráčích. A je to jedna z těch úplně nejznámějších od Xindla X. Předpokládám, že text znáte všichni, i kdyby vás o půlnoci probudili. Tak 777-937-777, vemte telefon, napište na SMS, napište na WhatsApp, nahrajte mi hlasovku, zkrátka scháním správnou odpověď. Jak se jmenuje ta písnička, která je puštěná pospátku?

777-937-777. Jednoduchý číslo a vaše zprávy. Za chvilku někomu z vás zavolám. Do té doby Aneta Langerová. Zkus se

0: Skvělá hudební spolupráce Rudimental a John Newman. Feel the love. No tak co, činili jste se?
1: A tak dneska to bylo jednoduché.
0: A tím pádem můžu oficiálně říct, že správnou odpověď má jako řada z vás. Kristýna Verča, Hanka, Daniela, Lenka, Luděk. Martin to dneska naprosto trefil. Helča taky přímo doprostřed. Oskar, Petra, Jana, Veronika, Pavlína, Kačí i Pája. Tihle všichni jsou v podstatě na naší nástěnce hrdinů. Protože to dneska zvládli, napsali zprávu a trefili správnou odpověď. Je pravda, že tady mám ještě jednu Hanku, která možná půjde na koncert Xindla X. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Jak se máte dneska v pátek?
2: Ale jo, jde to. Těším se už na odpoledne.
0: To chápu.
2: Na chaloupku.
0: Máte teď jste teda v práci, jo?
2: Ano, ano.
0: A dokdy to tak máte?
2: Dneska do dvou.
0: To je dobrý. A chaloupku jedete někam daleko, nemáte to někam?
2: Ne, Sedlec, Prčice.
0: No tak hele, to je dobrý, to je od Prahy kousíček. Tak.
2: Ano.
0: Já bych potřeboval správnou odpověď, to znamená, pouštěl jsem nějakou hudební ukázku, která byla pospátku, a Hani, mě zajímá, co to bylo za písničku od Xindla.
2: V blbým věku.
0: Jo, dobře, tak si to pojďme prověřit.

0: a je to samozřejmě naprosto správně, bezpečně v blbým věku. Tak, dobrá zpráva je ta, že tuhle písničku určitě uslyšíte podle mě v tom teda správném pořadí, nikoli v pospátku, ale uslyšíte ji naživo Riegerovy sady příští týden k Sindel X naživo. Máte dvě vstupenky, tak koho vezmete sebou, kdo bude šťastný?
1: No to si ještě rozmyslím, uvidím.
0: Máte celý víkend na to, abyste udělala výběrové řízení, že jo?
1: Ano.
0: No tak dobře. Tak si to užijte, moc vás zdravíme, hezký víkend, protože bude nádherný a zase ano. Někdy, jo? Naschle.
1: Tak jo, děkuju moc, díky, naschlenou, ahoj.
0: Další příležitost, jak si procvičit mozkové závity, jasně, zase v příštím týdnu, nebojte se, my tady budeme připraveni s naším City Quizem vždycky po 10. hodině.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Miley Cyrus právě teď u nás na Hit Radio City. Prosím vás, kdo pro vás kdy naposledy udělal, uspořádal nějaký pěkný piknik? Že si ani nespomínáte?
1: City Piknik. Festival, co se vejde na deku.
0: Tak měli byste si rozpomenout, protože jsme to my. My děláme pikniky po Praze na těch nejhezčích místech, aby byste si mohli odpočinout, načerpat energii, vzít kamarády a prostě užít si odpoledne tak, jak to v Praze třeba není úplně běžný, jo? Nejdřív jsme byli ve Žlutých lázních, pak jsme byli na Parukářce, no a v příštím týdnu nás čeká Ladronka. Poslední, třetí City piknik, jako vždycky v létě, a tentokrát jako s velmi silným obsazením, přátelé, dorazí Richard Krajčo a Miraj Navrátil. Pro vaše děti dorazí Bobík a kamarádi, no a pro vás, pro všechny, tam budeme já a Káťa a taky vlastně všichni naši kamarádi a kolegové přímo tady z rádia, takže se uvidíme, uslyšíme a vy si neplánujte nic na čtvrtek odpoledne. Jo, začínáme někdy ve 4, ale budeme tam až do 9, až bude krásně se stmívat a zapadat to slunko, tak u toho můžete bejt. Vemte si nějakou piknikovou deku, možná piknikový košík, jídlo tam bude, pití tam bude taky a vemte ještě nějaký kamarády, ať si to prostě užijete, tak jak to milujete. Takže ve čtvrtek příští týden zapište si do kalendářů, že vyrazíte na Ladronku, vstup je úplně zdarma a hrát tam budou Richard Krajčo a Miraj Navrátil.
1: City Pikny. Festival, co se vejde na deku.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
0: A když už jsme mluvili o tom, že Miraj přijde příští týden na náš City Picnic a vy ho uvidíte a uslyšíte naživo, tak tady je jejich novinka, Miraj a malinovej sirup.
4: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: I tahle písnička mimochodem zazněla na jeho pražském koncertu, kde Pitbullovi v Letňanech přihlíželo 55 tisíc lidí. International Love. Tohle je spolupráce s Chrisem Brownem u nás na Hit Radio City. No a už za chvíli vás samozřejmě čekají další velké hity, včetně toho, že pro vás chystáme další čerstvé zprávy a včetně dopravních informací, jo? No a co budeme hrát do té doby? Třeba jednu senioritu. A kromě toho třeba Luis Capaldi. A to už za chvíli.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Hit Radio.

0: Za chvíli 11. Dobré dopoledne, posloucháte Hit Radio City, jsme váš pražský parťák. A tak to bude i za chvíli. Krištof nebo třeba Lady Gaga, to jsou další velké hity, které budou následovat za pár minutek. No a taky čerstvé zprávy, začneme ovšem na silnicích, je tu Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí v Cínovecké ulici za sjezdem na Kbelskou směrem do centra máme nahlášené porouchané osobní vozidlo, kolona se ale netvoří. V Černokostelecké ulici u odbočky na Kolovraty směrem na Ohříněvé se došlo k nehodě motorky, počítejte tam s omezením provozu. A na Praze 4 v Ohradní ulici za křižovatkou s Bárovou došlo k nehodě dvou osobních aut, projíždí se tam s omezením. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré dopoledne. Letový provoz na pražském letišti se

0: teprve spouštět. Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy zdolali RFS Riga 2-1. Stvrdili tak postup do závěrečného play-off o hlavní fázi soutěže. Čeká je Glasgow Rangers. A fotbalisté Hradce Králové v odvetě třetího předkola Evropské ligy podlehli Bešiktaši Istanbul 0-1 i na jeho hřišti. Příští týden na stadionu Panathinaikosu Atény rozehrají závěrečné čtvrté předkolo konferenční ligy.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: V Praze má být dneska většinou jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů Celsia.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
3: Tak jo, poslední třetina toho dnešního dopoledne, hlavně pátečního, to si myslím, že je nejzásadnější. Hezký 14. srpen. Pokračujeme hudebně s dobrým lákadlem na City Picnic, protože Richard Krajčo se na nás těší příští týden, přijde nás navštívit, vy ho uslyšíte ho i teď, protože si dáme kapelu Krištof. Já vás za pár minut vezmu do botanické zahrady tady u nás v Praze. Poměrně vzácná věc se nám tam urodila. Tak více řeknu už za 10 minutek. Neboj.

Hejtrády osity, dnes pátek dopoledne a taky s dobrou muzikou za pár minut i s kapelou Linkin Park. No a taky s jednou vzácnou, opravdu vzácnou, já bych se nebál říct, i botanickou senzací, kterou tady v Praze máme, máme ji v Troji, ve Fata Morgáně. Totiž právě teď kvete rostlina, kterou byste ve volné přírodě hledali opravdu jenom velmi, velmi těžko. Její název je taky docela těžký, Osa pulchra. Takhle se skutečně jmenuje. Pochází prý z Kostariky a je tak vzácná, že tam vědci znají vlastně jenom dvě populace, každou zhruba po 30 rostlinách, jo? Víc jich není. Navíc je jediným druhem svého rodu, takže jako tuctovka z hobby marketu to opravdu nebude. Pražská botanická zahrada ji vypěstovala ze semen, které získala v roce 2019 a poprvé vykvetla před 2 lety, ale letos se pořádně předvedla a nasadila dokonce výrazně větší množství květů, takže ji zahradníci přestěhovali ze zákulisí přímo do skleníku Fata Morgana. Takže když se půjdete do botanické zahrady v Troji podívat, tak ji tam určitě najdete. Jedna celkem zajímavá zvláštnost, její velké květy voní především v noci. A víte proč? Protože ji v přírodě opilují netopíři. To je podle mě fascinující. Jako netopír opiluje květinu, to jsem v životě neslyšel, ale je to tak. Takže jestli chcete třeba o víkendu v Praze vidět opravdu něco mimořádného, tak botanická zahrada v Troji vám to rozhodně umožní. Tady jsou slibovaní Linkini, za pár minut Lana Del Rey, anebo taky Regard.

0: před chvilkou jsem vás na Hit Radio City bral do botanické zahrady, to máte jenom kousek od zoologické, tak by byl hřích se ještě nezmínit, co všechno můžete najít v zoologické zahradě v Troji. Nejenom o tomhle víkendu, ale vlastně celkově do konce prázdnin. Protože tam můžete zažít něco, co jste asi jako ještě nikdy nevyzkoušeli a možná, že jste to prostě zažít chtěli. Protože přespat v zoologické zahradě je teda jako něco, co mi přijde jako absolutní sen, jo. A teď si uvědomte, že se to dá jako splnit, vlastně bez problému. Kdo by to nechtěl, že jo? Tak probudíte se prostě uprostřed zvířat, máte tam spacák, přímo v zoo, nezapomenutelný zážitek, to není jenom pro děti, to je i pro dospělí. Zahrajete si nejrůznější hry a s některými obyvateli zoo se setkáte tváří v tvář. Tak to je speciální zážitkový program se spacákem v zoologické zahradě. Pozor, poslední volná místa na vlastně prázdninový termín ještě na 21. srpna jsou k dispozici. Takže se stačí podívat na Zoo Praha na e-shop, na webové stránky Zoo Praha, tam na e-shop a tam najdete přehledně všechny zážitky Zoo Praha, včetně toho, kdy přespíte takhle parádně v zoologické zahradě. Samozřejmě k tomu je bonusem i nevšední večerní prohlídka, ale taky třeba ranní kvízová stezka po ještě zavřené zoologické zahradě, takže to jsou jako věci, které chtěl jsem říct, že jako malý jsem si je přál, já si je vlastně přeju doteď. Tak zoologická zahrada i se spacákem, dá se to v pražské zoologické zahradě. Tohle je muzika, kterou uslyšíte už za chvíli. Crying on the dance floor. Sam Felt a Jonas Blue. A kromě jiného budou i hodiny za pár minut.
1: Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
1: Je, počkej, ty jsi
3: no takhle,
1: nekecej.
3: No. Co dá?
1: Ten duch, ten monzo, ty to ono, já si to, a patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
2: Dredej, všechno,
1: Emo,
2: všechno bylo.
1: Všechno.
3: Pustý.
1: Co u tebe, Jasmin?
3: U mě dělají divnosti vždycky, který vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Otce, nezlobte se, ale...
1: se, ale to jasně, no. Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč na háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak no. Rovnou říkám, David, J-O-Š-T, víš, že ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
1: Přesně. Ne, on jaký retardovali, ne?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tohle jsou hodiny a jejich dívej. A tohle je dopoledne u nás na Hit Radio City. V září se u nás v centru města bude natáčet velkolepý thriller od Dana Browna. No fakt, jmenuje se Tajemství všech tajemství a bude to stát za to. Teda, jako předpokládám, jo. Praha nebude jenom hezkou kulisou někde v pozadí, ale velká část příběhu se skutečně odehrává přímo tady. Natáčení má začít už na začátku září, a to v okolí Karlova mostu. No a v příběhu hrají třeba tak Klementinum, Petřínská rozhledna, Bludiště anebo Josefov. Jestli si teď říkáte, wow, Dan Brown, tak to by tam třeba mohl hrát i Tom Hanks. Pozor. Profesora Roberta Langdema hraje tentokrát Morgan Spector, jeho partnerku bude hrát Rebecca Hall, no ale zas bude to jako na delší ploše než nějaký film, protože celý ten seriál má mít okolo 8 hodin. No a zápletka, profesor přijede do Prahy, dojde k nějaké brutální vraždě, jeho partnerka záhadně zmizí a do toho se objeví ještě tajná, temná organizace a útočník spojený s dávnými pražskými legendami. No, takže Praha bude ústředním motivem celého tohohle seriálu. Na to se celkem dost těším, takže v září, až půjdete někde okolo Karlova mostu a proti vám poběží nějaký vyděšený americký profesor pronásledovaný filmovým štábem, tak prosím vás, nevolejte policii, všechno je jako v naprostém pořádku a už se teď těšíme na výsledek, pravda. Asi ho dlouho ještě neuvidíme, jestli začínají natáčet v září, ale tak co, tak možná za 2-3 roky.

0: No, lehce po 11:45. Přátelé, i dnešní den může stát za... to říct slušně, no třeba za nic. Důležité je, že jste s dobrými lidmi a s dobrými přáteli. Káťa má dneska narozeniny.
1: Ty jsi pako. Dobrý den, dámy a pánové.
0: Všechno nejlepší, zlato.
1: Děkuju moc.
0: Její krásných 18 let.
1: Čerstvých, ano.
0: Všichni jsme na to v rádiu čekali. Takže teď už na to můžem.
1: Myslíš jako na pivo večer,
0: jasně,
1: po práci.
0: Samozřejmě, jo, jo. Samozřejmě. Mm-hmm. Takže prosím tě, já ti přeju všechno nejlepší, jsi naše největší zlatíčko a já říkám to i z toho důvodu, že kdo nás bude poslouchat, tak jsou srdcovky dneska s tebou a tím pádem ti může třeba jen tak někdo poblahopřát.
1: Může, jako zlobit se nebudu.
0: Jo, přesně, aby to vylepšilo tvůj den, prosím
1: ano,
0: tě, jo?
1: Ano, ano.
0: Takže Kačenka má dneska narozeniny. Zapište si to, prosím vás, nejenom pro dnešní den, ale třeba i pro příští rok. 14. srpna je to datum.
1: Čověčně. Příští rok mi bude 19.
0: No, to jsi jenom o... Ježiš.
1: No. Těžká motika, že?
0: Jo, to je špatný. Tak mějte se krásně, já se rozloučím. Za chviličku Markéz, Eva Farná a tak dále, a tak dále. A hezký víkend. Nazdar!
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí v Karlíně na Rohanském nábřeží u čerpací stanice bourala dvě osobní vozidla a na Pražském okruhu na 24. a 5. kilometru směr letiště za sjezdem na Zličín bouralo osobní auto s nákladním. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, před ohněm muselo podle místních úřadů utéct 1000 lidí. Naše ministerstvo zahraničí uvedlo, že v souvislosti s rozsáhlým požárem bylo podle dosavadních informací evakuováno zhruba 300 českých občanů. Chorvatští hasiči proti požáru zasahují od noci. Úřady v Česku loni odebrali z rodin 3616 dětí, počet se meziročně zvedl skoro o 300. Soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání či překážkám v péči každý rok rozhodnou o odebrání více než 3000 chlapců a děvčat rodičům. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Tenistka Kateřina Siňaková získala 38. trofej ve čtyřhře. S Číňankou Chang Shuai ovládla turnaj v Torontu. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. A teď ještě něco z regionu. Hlavní práce na opravě Kbelské ulice jsou hotovy. Oproti harmonogramu trvaly o 2 dny méně. Zúžení na frekventované silnici skončilo včera odpoledne. V dalších dnech má TSK odstraňovat i dopravní opatření v okolí, jako jsou vyhrazené pruhy pro MHD.

0: Seš a Stay v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a hele, opravdu, spousta z vás to má jako srdcovku. Napsala třeba Jana, že je to jedna z nejhezčích písní jejího mládí. A to je na srdcovkách krásný. Teď půjdeme trošku víc do současnosti, ačkoliv už je to 16 let. Aha. Čeká nás celosvětový megahit z roku 2010, na kterým spolupracovali americký rapper B.O.B. a zpěvačka Hayley Williams, kterou jinak můžete znát ze skupiny Paramore. Tenhle song, krom toho, že je skvělej samozřejmě, tak v tom refrénu se zpívá jakože, jestli můžem předstírat, že letadla jsou padající hvězdy, protože by teď si jako potřebovala něco přát. Tak pozor, výhoda, Perseidy ještě stále padají, takže vy ještě můžete nějakou tu hvězdu chytit. No a B.O.B. a Hayley Williams, Airplanes, jako další srdcovka právě teď.

0: husíků, že Eric Clapton, kytarový bůh Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zajímavost, tenhle song byl inspirovaný Claptonovou tehdejší neopětovanou a hlubokou láskou k Patty Boyd, což byla tehdy manželka George Harrisona z Beatles. Ano, i takhle velký hvězdy zažívají neopětovanou lásku. Je to náročný. Od nešťastné lásky se trošku posuneme, protože nás čeká srdcovka, která doufám, že každému z vás už někdy zachránila stav energie třeba na večírku. Protože jakmile tenhle song začne hrát, ideálně když má někdo kytaru a umí to zpívat, tak se prostě musíte postavit a užít si to, jo. Energický popfolkový megahit z roku 88, je to stojí za ním skotské bratrské duo, právě Proclaimers, což jsou dvojčata mimochodem. A tenhle song je známý svým pochodovým rytmem, chytlavým refrénem a taky tím skotským akcentem. Hele, budete vědět, přísahám. Tohle je naše dnešní další srdcovka, tak si to užijte.

0: Let's do it. Tohle je skvělá Celine Dion, jako téměř poslední dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Mimochodem, song z roku 99, jo. Po celém světě se probojovala do top desítky, což je asi logický, ale co je jako fascinující, je, že v oficiální singlové hitparádě u nás v Česku obsadila první místo. Jo, my jsme měli na hudbu vždycky skvělý vkus. Což se ukáže taky za chvilku, protože je čas samozřejmě i na tu vaší srdcovku. Pojďte si o ní napsat na 777-937-777. Jaký song je vaše srdcovka? A hlavně proč? Proč právě tenhle song? Vrací vás někam do konkrétního momentu? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne koutky směrem nahoru? Napište. Napište si o vaší srdcovku. No do té doby samozřejmě další hity. Čeká nás Alex Warren nebo David Guetta. Tak buďte s námi.

0: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
1: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečka,

0: David Guetta, Kim Petras, posloucháte Hit Radio, krásný pátek.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Je čas na vaší srdcovku, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, jo. Ale nakonec jsem vybrala zprávu od Jany, která chce zahrát srdcovku pro svoji dceru. A teď pozor, já zatím schválně vynechám, jaká je to srdcovka. Její dcera Maruška totiž zítra slaví 8. narozeniny, jo. Jana by jí chtěla popřát hodně zdraví, radosti ze života a hlavně, že jí mají samozřejmě moc rádi a jsou tu vždycky pro ní. A pozor, srdcovka Marušky, který bude zítra 8, je totiž od Kiss I Was Made For Loving You, což je naprosto legendární song. Takže Maruško, všechno nejlepší. Ať zítra lítají rychlý špunty. No a s tímhle songem to se slaví samo Kiss I Was Made For Loving You. Pro vás všechny krásný pátek.

0: Jste zítra rádiem, za námi Ray Dalton a Blood Running. A pozor, zítra sobota. Vy, co máte volný víkend, věřím, že se těšíte. A těšit se navíc můžete klasicky taky na zkrácenou verzi podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, která si tentokrát pozvala Aleše Svobodu, stíhací pilot a pravděpodobně druhý český kosmonaut. Čeká vás tenhle rozhovor už zítra v 11 tady u nás na Hit Rádiu. Nenechte si to ujít, potom celý ten podcast si samozřejmě můžete klasicky pustit na YouTube a doporučuji si to poslechnout, bude to extrémně zajímavý. No a samozřejmě, ale poslouchejte dál. Za chvíli totiž Tom Odell, BB Rexa nebo Coldplay.
1: Vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarenky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Odell, Another Love, posloucháte Hit Radio. Za chvilku 13 hodin čekají nás Mirai nebo Calvin Harris. Teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na D5 dlouhé zdržení před Prahou. Podle našich informací budete popojíždět asi 20 minut. A v ulici 5. května směrem z centra u nájezdu z jižní spojky bouralo osobní auto, komplikuje to provoz. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Proležela se vám matrace? Vyber.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová zahájí příští týden jednání o rozpočtu s jednotlivými ministry. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Předseda vlády jednal se Schillerovou o plánech hospodaření na rok 2027 už v tomto týdnu. Armádě České republiky se letos daří nabírat

0: End of Beginning, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A pozor, protože já teď v éteru nejsem sama, je tady se mnou na telefonu zpěvák Daniel Marek z kapely Echo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás a všechny posluchače.
0: My tady společně teď nejsme náhodou, protože vy máte nový single, Stejně to chceš, jo. Mm-hmm. A mě zajímá, co za ním je, jak bys ho posluchačům představil?
1: Je to vlastně song o one night stand relationship a vlastně jsme tím chtěli otevřít otázku toho, proč častokrát vědomě jdeme do vztahu, o kterém víme, že vlastně zítra skončí.
0: Je fakt, že situationships jsou teďkon jakoby na vzestupu, že jo?
1: Přesně tak.
0: Mně se moc líbí ten videoklip, dámy a pánové, doporučuju se pustit. Prosím tě, jak se ti točilo na Hatýmu?
1: Byl to velký výstup z komfortní zóny, ale vlastně zároveň byla to paradoxně první scéna, kterou jsme začínali ten den, což bylo pro mě teda náročné, ale vlastně potom se tak jako hezky už natáčelo v příjemné atmosféře přátelské, takže to tak hezky ze startu odbouralo hranici.
0: Takže bys doporučil na nervozitu slíknout se?
1: Jo, doporučuji, je to osvobozující.
0: Výborně, tak kdybyste se chtěli inspirovat, tak si pusťte nový videoklip k singlu Stejně to chceš. Prosím tě, proč podle tebe bude tenhle song lidi bavit?
1: Já si myslím, my jsme u tady tohoto songu zvolili trošičku takovou jako lehčí, svěžejší atmosféru, takový vibe a hlavně jsme se vrátili ke starým dobrým kořenům, je to vlastně celé organicky nahrané. Na nástroje při vlastně tvorbě jsme zkoušeli všelijaké zvuky, používali jsme pouchání do štaflí a do různých skleníček a tak dále, takže myslím si, že už jenom to, že to takový hezký návrat ke kořenům, k živé hudbě.
0: A vy jste si přizvali zpěvačku Linu Mayer, tak jaký to bylo?
1: Bylo to skvělé. Lina je absolutně skvělá, talentovaná zpěvačka. Sedli jsme si i velmi jako po osobní stránce a jak říkám, myslím si, že jsme odbourali hranice během natáčení videoklipu dost rychle.
0: To je skvělý. Hele, ještě než song pustíme, tak máte nějaký koncert, na který bys lidi pozval teď?
1: Určitě. Hnedka zítra hrajeme ve Vyškově na Vyškovské pouti ve 2 hodiny a potom další sobotu hrajeme v kempu Merkur v Pasohlávkách ve 4 hodiny.
0: Skvělý, děkuju moc. Dámy a pánové, tohle byl Daniel Marek z kapely Echo. My si teďkon ten song pustíme, takže představujte si Daniela Nahatýho, promiň, a budete mít ten obrázek kompletní. Echo, Alina Majer, Stejně to chceš právě teď.

0: Robin Schulz a James Blunt společně v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne, mimochodem dneska má narozeniny jeden velký herec, a to Steve Martin. Dneska slaví 81 let. On je pořád ale aktivní, jo, normálně točí a tak. Filmy jako Hlava rodiny, 12 do tuctu, Růžový panter. Navíc třeba na Disney má seriálovou sérii Jen vraždy v budově. Je to skvělý. Hraje tam se svým kámošem Martinem Shortem a s jejich společnou kámoškou Selenou Gomez. Ano, to se prostě stalo, jo. Je to fantastický herec. V podstatě, já nevím, jestli to máte stejně, ale já mám pocit, že on má ty vlasy bílý, co já si ho pamatuju. Což je minimálně posledních 30 let, jo, ale je to fantastický herec. Tak když tak inspirace na večerní film. Za chvíli už do uší Linkin Park nebo Pink, tak buďte s námi.
1: Hit Radio.

to najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
4: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
5: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
4: Jo, počkej, ty jsi teda nekecej.
6: Co dál?
4: Den duch, den monzo, to a patku jsi měl taky dřív, ne?
5: Dredej, všechno, všechno bylo.
4: Pustý. Co u tebe, Jasmin?
6: U mě dělají divnosti vždycky, který vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová kolikrát i Grangerová. Že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
5: Mě přišli pro Emu Otce, nezlobte se, ale...
4: Takže to by Davide jenom jako dávají pryč a háček na co, jo?
5: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám David, J-O-Š-T, víš, ani neříkám, jako už, ani se nesnažím.
4: To přesně. On jaký retardovaný, ne?
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A pozor, máme tady zprávu, že ne. Finanční úřad začal sledovat vaše oblíbené profily na OnlyFans. Jo. Prosím vás, ono to teda vůbec není legrace. Oni totiž odhadují daňový úniky v téhle oblasti na minimálně 30 milionů korun. Na hodinky jedny, aha. Představte si teď ty úředníky, jak se prostě přihlašují na OnlyFans, že jo. Musí to prostě pečlivě prozkoumat, že jo, to nemůžete odbít, jo, musíte dobře vědět, co se tam děje, kdo se tam jak pohybuje, no, takže v podstatě pokud jste na OnlyFans, tak stát vám teď říká jako hele, tady ty věci všechny, co jsou na těch obrázcích, ty jsou taky moje, jo, takže zaplať. Mm-hmm, je to tak, blbý je, že jak tam většinou lidi jsou odhalen, tak jim nemají ani jak prošacovat kapsy, že jo, žádný nemají. No nic, stát bude očividně o něco bohatší a lidi na OnlyFans o něco chudší. Ale hele, jak to říkají tady kluci, žijeme len raz, jo? Letní hymna Ego a Robert Burian právě teď, tak si to užijte a ruky hore.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásný pátek. No pozor, protože asi sami víte na sobě, že ovocné chutě patří k českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. A ochutnat teď můžete, jo. Kombinace. A pozor, černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Zní to skvěle. O ovoci a našich chutích si v našem podcastu Chytriak Radio povídal Kuba Urban s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem a řeč byla například o tom, proč se vlastně kombinují chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citrónu, tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselinu citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citrón, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Celý podcast Chytrý jak rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Temper City a Self-Aware, novinka tady na Hit Radio. Krásné odpoledne, těsně před 14. Za chvilku Taylor Swift nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu máme hlášené 10-minutové zdržení od D5 k Ořechu a s 10 až 15 minutami navíc počítejte na D1 směrem na Brno mezi 15. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Ministerstvo lázeňství varuje.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. U chorvatského letoviska Omiš zuří rozsáhlý požár. Podle šéfa hasičů je jedním z nejhorších v historii země. Evakuovalo se více než 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Z plameny bojuje na 160 hasičů. Počet lidí pokousaných netopíry vzrostl, stejně tak se zvýšilo množství těch, kteří se nechávají preventivně očkovat proti vzteklině. Několik bezpečnostních rad má pro nás vedoucí plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.
13: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
1: Podle Makoně se ale jedná o mimořádnou situaci a tak by lidé neměli panikařit. Červencovou nehodu letadla firmy Ryanair, při které jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, způsobilo odlomení části motoru. Uvedli to vyšetřovatelé z amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Podle nich se ulomila lopatka ventilátoru a úlomky rozbily okno. 61-letý muž při nehodě utrpěl poranění krku a ramen a popáleniny způsobené třením. A teď ještě něco z regionu. Pražská MHD začne využívat tunelový komplex Blanka. Už zítra vyjede v nové trase autobusová linka 145, která nabídne rychlé spojení mezi Prahou 8 a 6. Pojede ze sídliště Čimice přes Kobylisy, Bubenečským tunelem na Hradčanskou a poté na Davidskou. Podrobnosti najdete na webu pit.cz.
14: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
1: Zítra bude většinou jasno až skoro jasno, teploty až 35 stupňů. V neděli pak do 33 a na většině území Prahy zaprší, ojediněle zabouří.
0: Hezké odpoledne, s vámi stále Kateřina Pechová a pozor, už se to blíží, budeme společně soutěžit. Těšíte se? Detaily za chvilku, teď Imagine Dragons.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio a blíží se to.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, protože pátek patří výhrám. A to znamená, že i dnes máte šanci vyhrát si nabitou tankartu Easy. A je jenom na vás, jestli bude až v hodnotě 10 tisíc korun. Hele, můžete pak vyrazit na výlet, jo. No a nejenom si dotankovat, ale taky se občerstvit na cestě, jo. Ve Stop kafe si dát kafíčko, párek v rohlíku. Je to jenom na vás. Každopádně, právě teď přichází ten čas, kdy se spolu do toho pustíme. Ještě dostanete chvilku, prosím vás, jo. Jednoduchá věc, 10 otázek. Každá odpověď je číslice mezi jedničkou a desítkou a neopakujou se. To znamená, že čím víc správných odpovědí, tím vyšší částka. Za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě. Tak pojďte, volejte na 800 937 937. Já si jdu jednoho z vás vybrat a půjdeme na to. Doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Posloucháte Hit Radio a my jdem na to.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, hrajeme o nabitou tankkartu Easy. A na telefonu je aktuálně posluchač Petr. Petře, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, mám se výborně. Sluníčko, svítí, je teplo.
0: To je krásný. Ty jsi optimista, viď?
2: Jo, úplnej.
0: Takže si myslíš, že dáš všech 10?
2: No to doufám.
0: Dobře, tam už nejseš tak optimistický, očividně, ale.
2: Ano, tak nekleďme si malé cíle, že jo?
0: Přesně tak. Hele, 10 otázek, jo. Je tam 10 čísel od 1 do 10. Vlastně je to hrozně easy, jo? Zajímá mě, seš na to připravený?
2: Jsem.
0: Tak jo. Takže, Peťo, první otázka. Kolik trpaslíků je ve známé pohádce?
2: 7.
0: No jasně, ty jsi to hezky vykřikl. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano! Kolik očí má běžně člověk?
2: 2.
0: Ano! A kolik měsíců má jedno čtvrtletí?
2: 3.
0: Hezky pěkně, čtvrtá správně. Kolik ročních období máme?
2: 4.
0: Jsi si jistý?
2: Naprosto.
0: Jasně. Huf, výborně, jdeme na pátou otázku. V kolik hodin začíná každý pracovní den vysílat snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: 6.
0: Ano, výborně. Kolik je 1/3?
2: 3.
0: Není to tak? Není to tak, ale to nevadí, nevadí. Tak jsme o 1 000 nižší. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Výborně, to bylo těsný. Jaká číslovka chybí v názvu kapely Maroon?
2: To nevím.
0: Je to Maroon 5. Ano, a poslední otázka. Kolik prstů má člověk na obou rukou dohromady?
2: 10.
0: Jo! Hele, tak až na ten jeden omyl a tu jednu neznalost, tak 8 správně, a to znamená 8 000 na tankkartě Easy pro tebe.
2: Jo, super.
0: Peťo, já moc gratuluju. Hele, jaký to bylo? Jaká byla ta cesta?
2: Bylo to dobrý, perfektní.
0: Ty jsi strašně optimistický člověk, já se s tebou chci kamarádit. Peťo, naprosto skvělá práce, jako 8 000 rozhodně není málo, takže velká gratulace. Koupíš
2: no,
0: se
2: super.
0: To? Hele, a budeš utrácet spíš jako za benzín nebo za dobroty?
2: Určitě za naftu.
0: Dobře, dobře, tak jo, jako je to racionální samozřejmě. Dobře, Peťo, ještě jednou moc gratuluju, přeju ti krásný víkend, měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju a příjemnili jste mi, moc hezký víkend.
0: To jsem ráda, měj se hezky, ahoj Peťo.
2: Naschle.
0: No to byla krása, dáma a pánové, a nebojte, protože další dokonalá desítka nás čeká zase příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Don't Deny s námi v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a prosím vás, máte chytré technologie? Třeba telefon chytrej? Bacha na ně. Hele, bacha na ně, protože na Jindřichohradecku, respektive přímo v Jindřichově Hradci, teď policisté řešili poměrně kuriózní volání o pomoc. Jo. Dostali totiž tísňovou SMS o zraněné osobě. Což dneska už ty telefony umí, což je super. No jo, jenomže když přijeli na místo, tak zjistili, že ten mobilní telefon vyslal tuhle tísňovou zprávu, protože majitel se spadl do horku s čajem. Já úplně vidím, jak v tom mobilu začíná ta panika, ale ne, teď se utopím, co když nemá dost suchý rejže, co budu dělat? No a tak si na pomoc zazval, pozval policisty. Tak jenom pozor na to, co s vaším telefonem děláte, jo, ať k vám na návštěvu nejezdí policie. Na tohle policii potřebovat nebudete. Další hity za chvilku, Hunter X nebo Flipside.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Happy Birthday a Flipside. Posloucháte Hit Radio, přeju krásné odpoledne. A hlavně samozřejmě krásný pátek, ano. Pokud máte před sebou volný víkend, tak doufám, že to máte naplánovan přesně podle sebe. Jo. To znamená, lidi, co potřebují být aktivní, jdou někam na procházku, jo. A lidi, co chtějí klid, budou mít klid. To je totiž ideální balanc. Občas je to těžký to tak udělat, ale držím pěsti. No a pokud byste chtěli ideální páteční playlist, tak samozřejmě máme i dneska v 6 večer, totiž startuje Hit Radio Classic. A to znamená jediný. Cesta do hlubin toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. A opět bude všechno, jo. Protože bude samozřejmě romantika. Vůbec nevadí, že to nevyspíváte stejně jako Jennifer Rush. Jo, to skoro nikdo. No ale taky bude tahle legendární věc, jo. Ano, i Vanilla Ice se dneska večer zastaví, no abych vás na to trošku připravila. Tak právě teď jedna takováhle legendární záležitost. John Bon Jovi, Queen of New Orleans.

0: to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Už se to blíží. Jo, takhle voní pátek. Pokud už vyhlížíte víkend, tak vězte, že už je doslova za rohem. Pokud jedete z práce, tak opatrně, držím pěstě, dorazíte domů co nejdřív. Nás čeká nabitá odpolední show, samozřejmě ty nejlepší hity, spousta srandy a taky ještě jedno kolo nepoužitelných. Tak si to hlavně nenechte ujít.
0: Hit Radio City.
2: Za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Na Pražském okruhu počítejte při cestě směrem od letiště s 10 až 15 minutovým zdržením mezi 24. a 16. kilometrem. 20 minut navíc vás čeká na silnici 4 ve směru od Prahy. Kolona začíná na 3. kilometru a táhne se k Jíloviště. Na jižní spojce je kolona zhruba na 10 minut od Spořilova po Štěrboholi. 10-minutové zdržení hlásíte taky na magistrále ve směru od D1 od hlavního nádraží k Hlávkovu mostu a na D1 počítejte s 20 minutami navíc ve směru na Brno mezi 10. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Mezi Červeným vrchem a Dědinou bude zítra obousměrně přerušen provoz tramvají. Výluka začne v 8:30 ráno a potrvá do 5 odpoledne. Důvodem je omezení je údržba trati. Dopravní podnik zavede náhradní autobusy X26. Na Karlově mostě se ráno proháněli běžkaři, sníh tam nechali přivést pořadatelé jizerské padesátky. Šlo o akci k 60. ročníku legendárního závodu, ten se v okolí Bedřichova poběží přesně za půl roku 14. února. Ode dneška je možné se registrovat. Extrémní, výjimečné či výrazné sucho panuje v Česku na více než 88% území. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je momentálně na 60% republiky. Vyplývá to z aktuálních dat portálu Intersucho.
3: City Extra.
5: V historickém areálu Gabriel Loci na Smíchově se bude zítra konat festival Soul Union. Akce propojuje péči o duševní zdraví s podporou dobré věci. Návštěvníci se mohou těšit například na lekce jógy, workshopy, přednášky či relaxační techniky. Výtěžek ze vstupného poputuje na opravu dětské herny v nemocnici v Bohnicích. Festival začne v 10:30 a skončit má po 10. večer.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Je před námi chladná noc, teploty v Praze klesnou na zhruba 15 stupňů, na okrajích města místy až na 12. Zítřek bude v naší metropolitě.

Tohle je Ray Dalton, posloucháte Hit Radio City, krásné odpoledne. No a hele, užívejte si to letní počasí, protože nebude. Pondělí, úterý, středa bude chladněji, jo? A do té doby si můžete jít třeba postavit sněhuláka na Karlův most? Ne, opravdu. Pokud tam teda z dopoledne včas byl nějaký sníh. Protože včera jsem vám to říkala. Ráno tam navezli kvůli promu jizerské padesátky spoustu sněhu. Mohli jste si tam zaběžkovat. Vypadá to skvěle. Hele, žádná pěna, žádný plast, normálně bílá stopa přímo mezi sochama. Já bych to tam nechala navždycky. Jo, vypadalo to fakt skvěle. Trošku bizarní, absolutně nepraktický, ale zároveň v tomhle vedru úplně nejlepší věc, co můžete v centru potkat. Pokud jste to nestihli, neviděli, mrkněte na náš Instagram hitradiocity937. Stojí to za to. Fakt, je to boží. Já bych šla sáňkovat. Co? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

0: Rozier a Too Sweet v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne vám všem. A letní letna už je v plném proudu. Je to tak, předevčírem proběhlo to slavnostní zahájení, bylo to fantastický, ta atmosféra, to krásné šapito, úžasné vystoupení. No a ty vystoupení samozřejmě pokračují dál, jo. Normálně letniletná.cz, tam najdete kompletní program. Já bych ráda vypíchla jedno konkrétní představení. Fantastická česká parta nového cirkusu Losers Cirque Company, který mají představení Cirkus Bazar. Je to představení plné skvělých akrobatických čísel. Je to show rozhodně pro celou rodinu, takže můžete vyrazit úplně všichni. Zábavná přehlídka cirkusových čísel, fakt úplně nejrůznějšího druhu, takže vesměs budete sedět, koukat s otevřenou pusou a věřím, že si to extrémně užijete. Na letní letné to bude už tenhle víkend, 15. a 16. srpna v Českém stanu a soutěž o lístky navíc na našem Facebooku Hit Radio City. Tak šup! A do uší další hity za chvilku ATC nebo Tereza Mašková. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

39,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tereza Mašková, Marek Lambora v éteru Hit Rádia City. Krásné odpoledne. A nevíte, co s tím načatým pátkem? Tak běžte darovat krev. V Pražském ústavu hematologie a krevní transfuze totiž chybí krev skupin A a 0. Pokud máte, zkontrolujte. V tiskové zprávě vyzval k darování krve, protože zásoby jsou na kritickém minimu. Nedostatek mají podle webu také další pražské nemocnice. V létě se to stává často kvůli dovoleným, taky tím, že třeba lidi si z dovolený přivezou nějakou infekci. Tak pokud jste zdraví, máte nad 50 kilo a nejste zrovna potetování, zabere vám to i s cestou hodinu. Jedna hodina vašeho času versus něčí celý další život. To je celkem fair obchod, co? A já vám za to pošlu další hity. Za chvilku Damiano David a teď už Alvaro Solera.

Billie Eilish, Birds of Feather v éteru Hitrádia City. Krásné odpoledne. Příští týden nás čeká připomínka. Budeme si připomínat okupaci Prahy a celé republiky vojsky Varšavské smlouvy. Aby je husa kopla, jo? Takhle zpětně, když se na to podíváme. Ale při té příležitosti, prosím vás, tady mám jednu takovou zajímavost. Asi budete minimálně zvedat obočí a možná i kroutit hlavou, protože manželky pohlavárů v KLDR tam si udržují štíhlou linii. Ne sportem, ne stravou, pervitinem, prosím pěkně. To nedělejte, jo, to nedělejte. Ale jinak není divu, že je ta země tak vyklidněná, že jo, protože kdyby tyhle drogy podporovaly i komouši u nás před rokem 89, tak by nikdy žádná revoluce nebyla, že jo. Byli bychom klidní, štíhlí a v pionýrském šátku. No nic, zlatě za tequila navíc. Za chvilku Queenie, The Show Must Go On, taky Eva Farna nebo Offenbach.

0: goes.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Lil Nas X a Star Walking v éteru Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Coldplay nebo Rosé a Bruno Mars, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na silnici 4, dlouhá kolona ve směru od Prahy začíná na 2. kilometru a pokračuje až k Jílovišti. Na jižní spojce je zdržení od Záběhlic po Štěrboholi, ve Vilznově ulici máme hlášené kolony v obou směrech a na D1 se zdržíte při cestě směrem na Brno mezi 10. a 25. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Hasiči od noci zasahují proti rozsáhlému požáru u chorvatského letoviska Omiš nedaleko Splitu. Evakuovalo se přes 2000 lidí, mezi nimi podle našeho ministerstva zahraničí i na 300 českých turistů. Podle šéfa hasičů jde o jeden z nejhorších požárů v historii Chorvatska. Oční pohotovosti v Praze kontaktovalo po částečném zatmění slunce několik lidí, kteří měli potíže s očima. Vyplývá to z informací Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Bulovky a Všeobecné fakultní nemocnice. Oční lékaři dopředu varovali, že při dlouhém pohledu na výjimečný úkaz hrozí bez ochranných pomůcek, v krajním případě i trvalé poškození sítnice. Betonový povrch části Pražského okruhu mezi sjezdem u Vestce a napojením na D1 je zhruba v polovině své technické 30-leté životnosti. Ředitelství silnic a dálnic ho teď nechává opravit technologií, která mu vrátí kvalitní vlastnosti na zbývajících 15 let. Úsek patří k nejzatíženějším dálničním úsekům v Česku. Za 24 hodin po něm projede 80 až 100 tisíc vozidel, z toho až 15 tisíc nákladních.
7: City Extra.
1: Slovy Klára má svátek, hurá na piknik, zve Trojská botanická zahrada na akci, která pokračuje až do neděle. Návštěvníci se mohou v zahradě připít vínem z vinice svaté Kláry a zapůjčit skleničky a piknikové deky v kafé Ornament. To je otevřeno od 10 do půl 8 večer.
8: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Zítra bude v Praze většinou jasno až skoro jasno, teploty až 35 stupňů, neděle pak bude převážně oblačná, na většině území města se přidají přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé bouřky a naměříme maximálně 33 stupňů.
7: Hit Radio City.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 16. hodině, pátek, všude kolem nás. To je krása, co? Hit Radio. Ano, ať žije život, o tom je song, který je před námi. Tohle jsou Coldplay a Viva La Vida. Tak jdem na to, Praho.

Rosé a Bruno Mars s námi na Hit Radio City. A já se omlouvám, pánové, ale teď vás nepotěším, jo. Ale nemůžu za to, prostě je to tak. Ukázalo se, že ženský mozek, dámy, ano, to je na vás, je daleko aktivnější než ten mužský. Zatímco ten pánský jede tak na dva válce, dámské myšlení alespoň na 8. Ne, že by to bylo velký překvapení, předpokládám, že jste nikdo neudělal. Cože? Ne, každý, kdo má se ženou nějakou zkušenost, ví, že rychlost a flexibilnost našich myšlenkových pochodů je monumentální. Už jenom to, co my si dokážeme pamatovat, jo? My vás načepeme na lži, protože jste něco řekl v roce 2014. Velice jednoduše. Takže dámy, teď to máme černý na bílým. Vy na nás prosím, pohlížejte schovývavě, jo? Prostě pojďme to vzít jako v pohodě. To, že nás chlapi občas nechápou, se dá vlastně racionálně vysvětlit. Oni prostě ten mozek moc nepoužívají. Tím se samozřejmě nikoho nechci dotknout, jo? Ale myslete na to, prosím vás, aspoň na dva válce. Morandi, Save Me právě teď.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko s námi v éteru Hit Radio City. A pozor, 4:15, to znamená jediný. Blíží se ten jedinečný okamžik v českém éteru, kdy můžete být úplně k ničemu. Naopak, je to potřeba. Ano, další kolo nepoužitelných, poslední tento týden, prosím vás. Ještě máte šanci vyhrát 4 lístky na letní Letnou, konkrétně na pondělní představení Sawdust Symphony. Velká věc, nádherný představení. Jako chcete tam být a zadarmo, no tak to je ještě lepší, že jo? Takže, pokud se tam chcete vydat, máte šanci, stačí právě teď napsat na 777-937-777, jsem nepoužitelný. Jednoho z vás vyberu, 10 otázek, 10 špatných odpovědí a co nejrychleji. Aktuální čas není tak rychlý, 35:30, to se dá. To jsme mnohokrát pokořili, takže pište právě teď, jsem nepoužitelný. No a za chvilku jdem na to. Další hity k tomu, Charlie XCX nebo Lost Frequencies.

0: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
6: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Tohle jsou Lost Frequencies, posloucháte Hit Radio City a je to tu. Čas nevědět nic.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ve hře jsou 4 lístky na letní Letnou na představení Soda Symphony a aktuálně na telefonu další nepoužitelný Alex. Alexi, ahoj, jak se máš dneska?
2: Ahoj, mám se dobře.
0: Jo, takhle při pátku, čeká tě volný víkend?
2: Ano, čeká mě volný víkend, teďka akorát jdu z práce, takže si užívám volna de facto.
0: No tak to je krásné, ale zajímá mě jedna věc. Tebe čeká 10 otázek, 10 špatných odpovědí v rekordním čase. Jsi nervózní?
2: Strašně moc.
0: Fakt? To je skvělý, ale neboj, já ti u toho nebudu ubližovat. To bude strašně jednoduchý, slibuju. Jo?
2: Dobře.
0: Tak prosím tě, Alexi, jdeme na to. Žádná odpověď se nesmí opakovat, buď extrémně rychlej, jsi ready?
2: Ano.
0: Výborně. Tak, spouštím stopky právě teď. Který je teď měsíc?
2: Červenec.
0: Kde najdeme Karlův most?
2: Plzeň.
0: Jak dělá holub?
2: Bů.
0: Jakou barvu má metro A?
2: Fialu.
0: Doplň jméno postavy Křemílek a?
2: Medvěd.
0: Kdo zpívá v kapele Činasky?
2: Kraugot.
0: Jakou barvu má mléko?
2: Žlutou.
0: Co snáší slepice?
2: Holuby.
0: Na jakou horu vylezl praotec Čech?
2: Sněžku.
0: Kolik máš uší?
2: 10.
0: Wow. Počkej, nemáš 10 uší, veď?
2: Doufám, že ne.
0: No kdo to jiný má vědět, že jo? Každopádně na žlutý mlíko pozor, to je stejný jak se žlutým sněhem, jo? S tím je něco špatně. Alexi, to byla docela čistá jízda. Jaký z toho máš pocit?
2: Myslím si, že mi to uniklo o nějakou vteřinku. Protože jsem se zasekával strašně.
0: No hele, taky jsem ti uškodila já trošku, takže bych ti teď měla odečíst nějaký vteřiny. Jo, to je jasný. Ale no, to není vůbec potřeba. Alexi, ty jsi se moc nezadrhával. Máš 30,90.
2: Wow.
0: Jako to je wow. Já tady schválně zkusím, jako už jsme měli lehce rychlejší, ale je to jako v rámci top třeba 5 času. Mm-hmm. To je hustý.
2: Ono jako bylo strašně složitý odpovědět špatně, že mě naskakovaly ty otázky, abych ho hodil správně.
0: No to je na tom to nejkrásnější, protože člověk říká, musím to říct správně, špatně, teď nevím. Ale
2: Alexi, kdyby to mělo být správně, tak jsem rychlejší.
0: No a to je krásný, ale i tak si to dokázal. Jsi, hele, tenhle týden jsi očividně nejvíc nepoužitelný.
2: Tak to je výborný.
0: Takže Alexi, ještě jednou, gratuluju, 4 lístky na letní Letnou na pondělní představení Soda Symphony jsou jenom tvoje, koho vezmeš sebou?
2: Přítelkyni a kamarády. Asi její kamarádky, předpokládám.
0: To, ježiš, ty si strašně šplhneš, Alexi. Ale strašně.
2: Doufám, no.
0: Tak si to moc užijte, dej potom vědět, jak se ti to líbilo.
2: Jo. Děkuju, moc krát.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
0: No, tak rozdáno, ale nebojte, nepoužitelní jsou zpátky zase v pondělí.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

Sabrina Carpenter v éteru Hit Rádia 61 Espresso. No a pozor, dámy. Věnujte se těm manželům, hlavně prosím vás, a to je teda naprosto zásadní věc, noste jim jídlo včas, jo. Nebo bude zlé, ale chudáčci, představte si, nigerijský soud teď rozvedl pár, ve kterém si muž, logicky, kdo jiný, po 25 letech manželství postěžoval a stěžoval si moc, že mu nosí jeho žena jídlo pozdě a on trpí chudák hlady. No a dokonce teda opravdu to dopadlo tak, že soudce rozhodl, že nemělo smysl tak nešťastného muže nadále trápit v nefunkčním svazku a normálně rozvedl. Já si vždycky říkám, jestli si ten chlap nedokáže podat ten rohlík s tím salámem, jo? Ale to nevadí, tak jenom dáme prosím vás popatrně na to, jo? Aby ten váš nepošel hlady. Jenom pánové, ale platí to i obráceně. Nás musíte krmit, jinak jsme zlí. Za chvilku už další hity čeká nás Rehab, Vohnouti nebo Mika.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
2: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
5: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem.
2: A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepý. Natočím to.
7: No tak všechno velkolepě.
8: Všechno velkolepě.
9: Tvoje pražská trojka.
2: Jsme tvoje pražské hit rádio.
9: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou One Republic, posloucháte Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku Pink nebo Alex Warren, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, zdržení zůstává na dálnici D1 ve směru na Brno. Mezi 13. a 25. kilometrem naberete 20 minut navíc. Podobně dlouho se zdržíte i na silnici 4 ve směru od Prahy. Fronta aut se tvoří od 3. kilometru a táhne se až k Jílovišti. Na jižní spojce máme kolonu ve směru na Černý most, začíná za Spořilovskou ulicí a popojíždět budete za Lanový most a ve Vilznově ulici máme stále hlášené zdržení v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Letiště Praha dokončilo modernizaci okolí hlavní ranveje. Letadla ji dnes odpoledne začala opět využívat. Druhá etapa modernizace začala na konci března. Provoz byl během prací převeden na vedlejší dráhu, která vede letadla nad hustě osídlenými částmi Prahy a Středočeského kraje. Pražská MHD začne využívat tunelový komplex Blanka. Už zítra vyjede v nové trase autobusová linka 145, která nabídne rychlé spojení mezi Prahou 8 a 6, pojede ze sídliště Čimice přes Kobylisy, Bubenečským tunelem na Hradčanskou a poté na Dejvickou. Podrobnosti k novému spojení a dalším změnám, které od zítřka nastanou, najdete na webu Pražské integrované dopravy PIT.cz. Do odpadkových košů na Václavském náměstí vyhodí lidé zhruba tunu odpadků denně. Třetinu tvoří nápojové obaly. Vyplývá to z analýzy, kterou včera a dnes uskutečnili Pražský magistrát, Praha 1 a Institut cirkulární ekonomiky. Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření podle ní představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlament zákaz schválil na konci července, platit měl od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Víkend v Praze doprovodí vysoké teploty. Zítra naměříme až 35, bude většinou jasno až skoro jasno. V neděli pak čekáme na nejvýš 33 stupňů, k tomu převážně oblačno, na většině území města během dne zaprší, ojediněle zabouří.
3: A pršet teda až potom, až v pondělí, nebo i v neděli?
1: V neděli.
3: A už přes den?
1: Už přes den.
3: Takže se ochladí?
1: Takže se mírně ochladí, ale to výraznější ochlazení přijde až v pondělí, kde má být tuším kolem 26.
3: Ach jo.
0: Hit Radio City.
3: Držím pěstí, ať se o víkendu moc nespotíte. S vámi Kateřina Pechová, přeju vám krásné odpoledne a právě teď vám do uší míří Pink a song Hunu. Tak si to užijte.

0: Alex Foren v éteru Hit Radio City, přeju krásné odpoledne. A možná to bude znít divně, ale bacha na pštrosy, prosím vás. Ano, mimořádný zásah včera absolvovala totiž dálniční policie. My, co koukáme na Bennu Nasimíra, už spoustu let víme, že jejich tempo je vražedné a že řeší spoustu zajímavých případů. Ale co si tak pamatuju, tak tohle ani Simír nezažil, prosím vás. U D1, u 143. kilometru ve směru na Brno, se totiž objevil pštros. No neptejte se mě, jak se tam dostal. Prostě tam pobíhal pštros, jo. Byl to údajně Nandu Pampový. Nevím, jestli vám to nějak pomůže. Každopádně se prostě nandal tady na D1 najednou. A není to samozřejmě sranda, jo. Protože ještě když přejedete slepici, ale když přejedete pštrosa, to už udělá s autem pořádný kolotoč. Takže pro něj dojeli a normálně ho zabásli. Tak jenom prosím vás, ať už vyrážíte směr jakoukoliv dálnici, bacha na ty pštrosy. Další hity před námi, za chvilku Lady Gaga a právě teď jsou tu Atmo Music a Andělé.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Lady Gaga právě teď v éteru Hit Radio City. Hezké odpoledne. Dámy a pánové, už je to za míň než týden. Je to tak, příští čtvrtek, 20. srpen. Víte, co se stane? No, stane se City Picnic. A navíc je poslední letošního roku, takže by bylo skvělý, kdybychom se potkali úplně všichni. Já, vy, vaši kámoši, vaše rodina, úplně všichni. Budou tam s námi Miraj, jo? Skvělý. Bude tam s námi Richard Krajčo, skvělý. Bude tam s námi Bobík a jeho kamarádi, skvělý. La Tropical, skvělý. Komikaze, skvělý. Jídlo, prosecco, všechno, co si dokážete představit, a je skvělý, tam bude. Takže přijďte, vstup je zdarma. No a jediný co, tak prostě přijdete na Ladronku, půl čtvrtá začínáme přibližně a pak si užijeme naprosto fantastický letní odpoledne. Já si myslím, že to zní jako skvělý plán, takže prosím vás, 20. srpna na Ladronku na City Picnic.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
2: Partnerem City Picniku je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
5: Mně by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
4: Je, počkej, ty jsi
6: no
4: teda
6: nekecej. No. Co dá?
4: Ten duch, ten monzo. A Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
5: Dredej, všechno.
4: Emo, všechno.
6: Hustý.
4: Co u tebe, Jasmin?
6: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt. Jakože, nebo pravdu.
5: Mě přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
4: Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč a háček na co, jo?
5: Ne, já rovnou, když někam volám, tak no. Rovnou říkám David, J-O-Š-T, víš, ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
4: To přesně. Ne, to je nějaký retardovaný, ne?
3: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Swift právě teď v éteru Hit Radio City. Hezké odpoledne. Máme půl šestý a to znamená jediný. Už za půl hodiny startuje další Hit Radio Classic, jo. To znamená to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. A i dneska to bude naprostá pecka, protože my pro vás máme fakt ty nejlepší hity. Hele, jo. Třeba tohle. Ach jo, Mr. Big to be with you, no a bude i tohle. Jo, zkuste najít někoho, kdo s váma dá zvedačku, i hříšňák zazní, tak si to nenechte ujít a prosím vás, abych vás naladila, tak právě teď Guns N' Roses, nové.

Xiana, Jasmine Thompson v éteru Hit Radio City. Hezké odpoledne. No počkejte, tohle je dobrý, jo. Dokonce i služby seznamek se totiž očividně dají reklamovat. A? Úplně jsem viděla, jak jste všichni zpozornili. Odškodné ve výši 377 000 korun přiznal totiž teď britský soud paní, která si ve snaze najít si bohatého partnera zaplatila exkluzivní členství v elitní seznamovací agentuře. No jo, jenomže oni jí muže jejich snů nedodali. A tak budou solid. Ano, přitom paní neměla vůbec přehnané nároky. Chtěla prostě sofistikovaného gentlemana s dostatečným kontem na úrovni a který by byl ochotný cestovat. Je ale úplně základní věci prostě. Vůbec nechápu, že to nezvládne najít. No, tak jenom, jo, pokud jste na Tinderu ještě furt nepotkali toho pravýho a platíte si prémium, tak to zkuste. Já se pro dnešek loučím, přeju krásné odpoledne, mějte se moc hezky. Za chvilku Maroon 5, Leony nebo Nelly Furtado.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na D1 zdržení ve směru na Brno mezi 15. a 25. kilometrem čekejte 20 minut navíc a podobné zdržení hlásíte na silnici 4 ve směru od Prahy mezi 3. a 8. kilometrem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Chorvatské přímořské letovisko Omiš nedaleko Splitu ohrožuje rozsáhlý požár. Vyžádal si, si desítky zraněných, 7 lidí je v ohrožení života. V místě požáru také policie našla tělo. Kvůli plamenům bylo evakuováno přes 2000 lidí, mezi nimi na 300 českých turistů. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska. Na české armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Náborový cíl je teď splněný na 133%. Do armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu bezmála 3000 lidí. Původně plánovala armáda přijmout 2250 vojáků. Policisté včera večer nedaleko Hradce Králové zastavili auto, které jelo na silnici druhé třídy skoro 200-kilometrovou rychlostí. Řídil ho teprve 14-letý chlapec. Hlídce řekl, že vozidlo je jeho otce. Ten uvedl, že synovi auto skutečně půjčil, ale jen k jízdě na soukromém pozemku. Na místě dostal pokutu. Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na téměř 90% území Česka. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je momentálně na 60% republiky. Vyplývá to z dat portálu Intersucho.
5: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Zítra má být v Česku jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28.
6: Dneska už ale bude krásně, protože vám budeme hrát 80, 90 až po milénium. Krásný večer přeje Lea. Tak co, páteček je tady, 2 minutky po 18. Tak jdeme na to. Budeme hrát jenom to nejlepší, tak volume doprava a startujeme právě teď.

Small Town Boy, něco z 80. let, takhle při pátku 14.8. Hezký dobrý večer. Kdo nepaříte na letním festiáku Hrady CZ, tak doufám, že posloucháte naše Hitradio s vámi Lea. Za chviličku máme 6:45, to nám ale vůbec nevadí. Já doufám, že už většina z vás má padla v práci. Naopak někomu noční šichta začíná. Dejte vědět, odkud posloucháte a jestli posloucháte, protože pro vás teď 3 hodinky budeme hrát jenom to nejlepší 80. 90. milénium. Však vy to moc dobře víte, od pondělí do pátku prostě úderem 18. hodiny hrajeme to nejlepší z těchto úžasných legendárních let. Jinak tomu nebude ani teď, protože před námi jsou Red Hot Chili Peppers a taky Snap the Power. To je takový ten typický song na ten páteček. Tak nohy nahoru, užívejte si. A kdo jste v práci, tak nesmutněte. Já jsem v tom s vámi. Fakt. Nekecám.

Takhle chutná pátek z éteru Hit Rádia. Taky se vám chce tančit a zpívat. Mě strašně. Kdybyste mě tady viděli ve studiu, škoda, že to nemáme webkamery, tak já se tady kroutím jako žížala, všechno se tu se mnou hejbe. Ale prostě já fakt tenhle song naprosto zbožňuju. Tak díky, že posloucháte Hit Radio Classic, my pokračujeme dál, protože za chviličku tady bude tým a Paolo Habera. Držím ti město, tararadada. Máte se na co těšit. Taky tady bude Fame a nebo Planet Funk. Tohle ještě mnohem více muziky, tak rozhodně nikam neodcházejte, protože že náš společný čas teprve odstartoval.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio. Když se probíš

Rádio s vámi, taky Lea, dobrý večer. Napište mi na 777-937-777, jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě slyším, těším se na každé vysílání s tebou, takové milé překvapení v pátek večer a hrajete naprosto skvělý písničky, díky moc. Já jsem právě na benzínové pumpě a hrůza čeká mě noční šichta. Ještě, že mám vaše Hit Rádio, to je tak hezký. Klidně nám napište dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram, jestli někdo používáte sociální sítě Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a já vám posílám jednoho z mých nejoblíbenějších interpretů a to je prostě legenda všech legend. Do éteru Hit Rádia Klasik přichází Phil Collins, kamarádi. Já ho miluju. A tenhle song, to je taková romantika. Tak jestli dneska někdo máte hezký večer, tak si ho užijte. True Colors právě teď.

0: You'll Be Loved, Bob Marley. Právě teď za minutku 6:45 aktuální čas a vy nám posíláte i hlasové zprávy jako naše posluchačka.
1: Ahoj Leonko, akorát mířím na noční, se mi s tím snapem udělal úplnou radost, mám to tady puštěný na plný koule a mám úplně husí kůži, takže děkuju a hezký jiný den.
0: My děkujeme za krásnou zprávu, klidně posílejte dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, tam taky komunikuju, hold prostě doba sociálních sítí a já vám posílám nádhernou věc. Shanat O'Connor, Nothing Compares to You, nádherná věc. A taky Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Song pro všechny ženy, dívky, holky, sherry sherry lady, modern talking. Rozhodně tady chybět nesmí. 10 minut po 19. hodině, krásný dobrý večer, 14.8. téměř polovina srpna. Chápete, že za 14 dní začne škola, pane bože. No nic, pojďme si ještě užívat prázdnin, protože před námi je zpěvačka s nejkrásnějším pozadím. O koho se jedná, to už jistě víte. Je to nejenom skvělá zpěvačka, ale herečka. Zrovna jsem včera dokoukala film Dost. Je to starší film z 90. let nebo zhruba 2000 po milénium. Tak doporučuji si ho pustit. Je to samozřejmě s Jennifer Lopez. Taky miluju romantiku, krásná pokojská. A celkově jí v těch filmech mám strašně moc ráda. Nebo Příšerná tchyně a tak dále. Takže, nebo Svatby podle Mary, teď tě napadají různý filmy. Rozhodně J-Lo prostě stojí za to a my si ji teď dáme i v éteru Hit Rádia. Si zatančíme trošku, ne? Ona je prostě nádherná. Její přespade a vypadá neuvěřitelně. Taková krásná ženská ikona.

Energizer, to se taky k tomu pátečnímu večeru hodí. Hezky dobrý večer, před námi Bryan Adams, Jennifer Rush a The Power of Love, jedna z mých nejoblíbenějších písní, kterou přespívala i Celine Dion, a taky zabrouzdáme do českého hudebního rybníčku. Dáme si činasky a dlouhý kouř, tak vydržte s námi.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: It's Raining Men. Tohle je originál song, vy ho znáte možná od Gary Halliwell ze Spice Girls, ale to vůbec nevadí, protože píseň je to nádherná. A my pokračujeme dál, protože před námi je třeba Culture Club, nebo taky U2, Dido a spousty dalších skvělých hitů, tak rozhodně nikam neodcházejte, protože ještě hodinku a 20 minut. Budeme hrát 80, 90 až po milénium, tak hezký pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: S vámi stále Lea, čeká nás horký víkend, hlavně sobota, tak vám posílám song na schlazení. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, pokračujeme.

0: pátek večer, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty dalších skvělých songů. Jinak tomu nebude ani teď, protože máme pro vás nachystáno, co takhle Susan Vega, anebo Bonnie Bianco a Pierre Cozzo. Kdo z vás neviděl Cindy, nádherný film na styl Popelky z 80. let, tak si na tenhle song Stay rozhodně počkejte.
1: Hit Radio City.

Posloucháte Hit Radio, tenkrát se psal zhruba rok 2001, když moje maličkost začínala v takovém girlbandu, New Golden Kids se to jmenovalo. Tenkrát s námi zpívali ještě holky, zombie, koule, to byly takový dívčí skupiny a taky Black Milk. No a já jsem si řekla, že bychom v rámci 80. 90. až hejtů po milénia mohli dát jeden z těch girlbandů. Nebudu vám dávat New Golden Kids, to by bylo strašně trapný tady mluvit sama o sobě, jo? Ale rozhodla jsem se, že vám v playlistu dáme prostě holky z Black Milk. Terka Kendlová, Helenka Zeťová a Terka Černochu 7x právě teď. Tak jdeme na to.

Posloucháte Hit Radio a náš společný čas se bohužel blíží do zdárného konce, ale ještě než odsud odejdu, tak vám pošlu třeba Mr. Big, To Be With You, taková krásná romantika, a nebo hlášku z filmu Baby nebude sedět v koutě. Nesmí chybět hříšný tanec ani v éteru Hit Radia. Vy víte, že vám to často pouštím o víkendu, ale dneska je pátek, hrajeme to nejlepší z 80. 90. Tak tohle rozhodně nesmí na ten páteční večer chybět. Mějte se krásně, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud někdo jdete spinkat, taky hezký večer, pokud někdo jdete pařit, jak se říká, a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách. Čau. Hit Radio City.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.